0: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz
1: Hit Radio.
2: Bring the action. When you

Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

0: čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
1: A tava!
2: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: si náladu.
1: Hit Radio North Music.
2: Vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď. Potichu krást jen tvůj stín za záclonou,

0: Hit Radio Nord Music. Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.

Take one look at you, you're taking me out.

0: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
1: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
0: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
1: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
0: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
1: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
0: Hit Radio. Hit Radio.

0: Já z tebe snad vykvetu.
1: To je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti, rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
0: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.

0: matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku. CZ.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
5: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
6: Teď vás potřebujeme na stínadlech.
7: FK Teplice versus FK Dukla Praha. V sobotu 16. května od 17 hodin v Teplické aréně na stínadlech.
6: Před utkáním začíná v 15 hodin fanzóna pro děti i dospělé. Na fotbal do Teplic vás zve mediální partner klubu Hit Radio Nord Music.

0: Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku. CZ.
2: Ústečtí fotbalisté mají na jaře skvělou formu a chtějí si ji udržet až do konce. FK Viagem Ústí nad Labem versus SK Slavia Praha B. Další bitva, kterou hostí Ústecký městský stadion v sobotu 16. května od 17 hodin. Přijďte fandit. Ústí proti Bčku Slavie. Fotbal, na který vás zve mediální partner Severočechu, je Radio Nord Music.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Šestá hodina, krátké zprávy a David Jošt. Dneska držíme palce všem uchazečům o studium na střední škole. Právě na konci pracovního týdne se totiž dozvědí, na kterou byli přijati. Informace by měly být už ráno dostupné v elektronickém systému DIPSY, zveřejní je ale také školy. Cermat dnes také předá ředitelům středních škol výsledky státních maturitních zkoušek. Nejpozději v pondělí je pak školy předají maturantům. Naděje na návrat historického artefaktu lebky svaté Zdislavy žije. Policie včera odpoledne zadržela ve Středočeském kraji 35-letého muže, podezřelého z její krádeže. Podrobnosti vyšetřování nejsou známé, vyšetřovatelé už dříve požádali o pomoc veřejnost a taky své kolegy ze zahraničí. Tak jsme se dočkali, dneska startuje světový šampionát v hokeji. Češi do turnaje vstoupí duelem proti Dánsku, který startuje ve 2020. Náš východní soused Slovensko si potom na první zápas letošního mistrovství počká do zítra. Od 12.20 vyzve Norsko. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: V Počeplicích a Radouni u Štětí vyrostou dvě nové čistírny odpadních vod. Stavba začne symbolickým poklepáním na základní kamery, a to už dnes. V 9 hodin to bude v místní části Počeplice a o hodinu později v části Radouň. Nová kanalizace obslouží kromě těchto sídel také Stračí, Chcebus a Brocno. Nové čistírny zapadají do krajského programu rozvoje vodovodů a kanalizací v regionu. Jejich kompletní dokončení, včetně zkušebního provozu, je plánováno na rok 2029. Na severu Čech bude dnes převážně zataženo s občasným deštěm. Teploty 11 až 14 stupňů
0: Celsia. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: Hit Radio. Snídaně, snídaně šampionů.
5: Krásný dobrý ráno. Dneska jenom o dvou třetin naší obvyklý sestavy s váma Jasmin a David. Ahoj.
2: Krásné ráno.
5: Michal dneska nebude, ale máme vás, takže společně zvládneme ten první pátek po třech týdnech, kdy jdeme teda do práce. A ať se fakt proberem, tak začneme s Pitbullem a Chrisem Brownem. Právě teď.
0: Hit Radio Nord Music.

0: Chris Brown, taky Pitbull v éteru Hit Rádia 6 minut po 6. hodině. My jsme se konečně dočkali toho pátku, je to tady, už se jenom můžeme plánovat ten víkend. Tak co vás čeká? To probereme v minutě šampionů, kde po vás chceme klasicky tři věci. Jak se jmenujete, odkud jste a právě ty vaše víkendové plány. Hádám, že tady Dave jede tradičně nahoru, nebo co se bude, nebo na Slovensko, to jsou ty
1: druhá. Tentokrát překvapím, jedeme za našima domů a bohužel budeme malovat, takže já mám jeden z těch víkendů, na kterých se úplně netěším, ale aspoň si odpočneme od práce. Co ty?
0: Jasně. No hele, ze mě bude v sobotu kameraman, budu natáčet Pokáčovou dětskou O2 arénu, protože přítel mu točí všechno a já mu vypomáhám vždycky na těchto těch velkých
1: takže
0: akcích.
1: Taky pracovní.
0: Takže taky pracovní, ale v neděli zase rodinný výlet. Takže
1: tak doufejme, že naši posluchači si odpočnou a nebudou muset pracovat.
0: Doufáme, vy nám to dejte vědět. Číslo k nám 777 937 777. No a do té doby Leony by your side.

0: by your side k pátečnímu ránu na Hit Radio. A jak to u vás vypadá, co máte v plánu, to zjistíme v minutě šampionů. 60 sekund na vaše zprávy právě teď. Kačenka Olomouc o víkendu neví, co jí čeká, snad odpočinek i zábava. Honza z Liberce má plán jasný. Kolo, večer zahradní párty, v neděli hlavní odpočinek. Míša Olomouc pojede na festival vína a doufá, že přežije až do neděle. Roman z Plzně bude kombinovat hokej a klasický gaučing. Katka Brno, wellness víkend s holkama. David Pardubic, ten pomalu začíná balit stan a s partou míří na víkend do přírody. Lenka z Hradce bude sázet kytky na balkóně, užívat si klídeček a pohodičku. Filip z Ostravy má v plánu gaming víkend a objednávat pici s kámošima. Radka z Písku jede do Prčic, jakože opravdu do toho města. No a Petra Svoboda nad Úpou čekala na půlnoc, aby se dozvěděla, že se dcera dostala na vysněný gymnázium. Pak nemohla spát, protože byla v euforii. Je to super, jinak jedou na pokáče a pak na chatu. S tím pokáčem, prosím vás, to, já jsem si myslela, že to bude jenom pro děti, pak jsem zjistila, že tam teda můžou i rodiče. Vy mě tam uvidíte v takový dost divný pozici, až tam uvidíte na letkách.
1: Kdybys to neřekla, tak by vlastně ani nevěděli, že to seš ty.
0: Nevěděli, to bude poznat velice dobře. Budou tam nějaký zvířátka, jo, převlečený lidi za nějaký zvířátka, budu jedno z těch zvířátek, takže já tam budu taky, tak to taky uvidím.
1: Já myslím právě, že budete mít nějakou masku na hlavě, že to bude jako anonymní, takže
0: já
1: nebude.
0: Já jsem v to doufala.
1: Proto se to kejvla.
0: Ne, já jsem si říkala, samozřejmě je to pro děti, je to dobrý skutek, tak to udělám. Kdyby to bylo pro dospělý, tak samozřejmě ovce nebudu. Jo, teď jsem prozradila tu ovci. Tak si užijte pokáče i víkend, ať jedete kamkoliv, pokud musíte pracovat, tak to zvládněte. A teďka už Pink, You and Your Hand.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozhodnout.

0: Kapela Miraj dohrála z éteru Hit Rádia. My vám přejeme krásný páteční ráno. 7:03. Hokejový mistrovství letos začíná trošku zvláštně, protože vy, když se vlastně podíváte na tu naší kabinu, tak to místo má vypadá jak nějaký školní výlet pod dozorem červenky, jo? Což vůbec není hejt, ale chci tím říct, že ty kluci jsou opravdu mladý.
1: Já jsem si schválně tady vyhledával ročníky narození, tak například Jiří Ticháček, obránce českého výběru, tak tomu je letos 23 let, naopak Romanu Červenkovi 40, to by v podstatě opravdu mohl být jeho otec.
0: Ale já si říkám, že to vlastně může být dobře, jo, protože možná jsme teďka v takové situaci, kdy si lidi říkají, že budeme letos slabí, ale můžeme překvapit a už se to stalo mockrát.
1: Je to tak, v českém výběru chybí největší hvězdy jako Pastrňák, Nečas nebo třeba Gudas, ale naopak my máme tu mladou, dravou krev a já věřím, že když se od nás třeba tolik letos nečeká, tak o to větší úspěch to bude.
0: Tak jak to bude vypadat na ledě, to uvidíme už večer, ale na silnice se podíváme za chviličku, čeká nás doprava a po ní taky třeba Florida anebo Coldplay, Little Sims a Burna Boy.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
5: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
6: Fakt? A kam pojedeme?
5: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
6: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě, různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
8: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
9: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
10: Pak přijeďte do AutoESA.
9: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
10: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
9: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
10: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
11: Most ožije chutěmi. V sobotu 16. května slaví Central 18. velkolepým food festivalem. Užijte si světový street food, lollipops i další hudební nálož. S aplikací Můj Central vás čekají dárky a překvapení. Slavíme od 10 na prvním náměstí. Central Most. Žijeme s vámi.
12: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
13: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
14: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte svimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
12: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
15: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambularu a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
2: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vydračák.
3: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, ze severních Čech hlásíte srážku s lesní zvěří, na Lounsku ve Vinařicích srazilo osobní auto zvěř, projedete s omezením. Přejeme šťastnou cestu.
4: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Nord.

0: Florida a jejich Whistle v éteru Hitradia, song, který jsem si asi ve 13 letech zpívala. Neznala text a nedocházelo mi, že ve 13 bych to asi zpívat neměla. Možná taky máte takový songy. No a co pro nás má David?
1: Ranní update.
2: Největší dinosaur v jihovýchodní Asii. Takové je označení tvora, kterého letos identifikovali výzkumníci v Tajsku. Byl to bíložravec, měl dlouhý krk a vážil až 30 tun. Trendem posledních let je solo cestování. Po vlastní ose vyráží na dovolenou stále více mužů i žen. Mezi těmi nejoblíbenějšími destinacemi pro takový druh dobrodružství se řadí Vietnam, Norsko nebo Kostarika. O Česku se zase mluví ve světě. Daniel Žižka postoupil do finále Eurovize. Svým včerejším výkonem přesvědčil hlasující fanoušky i zástupce národních porod. Finálový večer je na programu v sobotu.
0: Moc gratulujeme. Byly to brutální nervy, musím říct. Já jsem na to koukala a Dan byl vlastně poslední, koho porota ohlásila, že postupuje do toho finále. My si můžeme poslechnout, jak jeho song Crossroads, se kterým soutěžil, zní.
2: Co mě na téhle písnice zaujalo je, že v téhle zrychlené době má skoro 6 minut, takže z toho důvodu si bohužel tady dneska ráno na Hitrádiu nezahrajeme.
0: Ale strašně moc Danielovi držíme palce, protože je to těžká soutěž, ale věříme, že to může zvládnout. Takže držíme palce a my pokračujeme dál. Take That by vás mohli takhle při pátku pořádně probrat a vypravit do práce právě teď na Hitrádiu.

0: Eva Farná, která se v současné době připravuje na 3 červnový koncerty v Edenu, dohrála v éteru Hit Rádia 9 minutek po 6:30. My jsme v minutě šampionů zjistili, co máte v plánu o víkendu. A vy, co třeba budete někde ležet na té zahradě a užívat si to volno, tak by se hodilo mít hezky upravený trávník a nejlíp bez nějaký velký námahy, že jo? Takže dobře poslouchejte, protože na Hit Radio teďka hrajeme o robotickou sekačku Honda Mimo v hodnotě 16 000 korun. Chápu. Hezká, malá, hodně výkonná sekačka, která vám tu práci teda rozhodně ulehčí. Takže, abyste ji získali, stačí napsat do formuláře na našem webu, jaký hit vám vždycky zlepší náladu. No a když ten svůj song uslyšíte o víkendu ve vysílání Hit Rádia, tak se stačí do 10 minut dovolat k nám do studia a Honda Mimo může být vaše. Takže poslouchejte Hit Rádio i o víkendu a my vám budeme držet palce.
1: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz. Snídani šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: Letní akce pod Čirákem. Rokový letňák. Country večer s kapelou Drc. Hned vedle party. Revival show AC/DC a Uriah Heep. Summer party, pomáda s Martinem Hrdinkou a večer pod lampiony s hudebním divadlem hned vedle.
3: Letní kino Klášterec nad Ohří.
4: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás. V nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabytek.cz
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz
7: V Grand Optical víme, že život je plný.

0: I příběhu. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Vyšla nová kaplinka.
6: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
5: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
6: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
5: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
9: Datart pořádá Maxi výprodej.
10: Cože? Maxi výprodej?
9: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků.
12: Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů.
11: Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
13: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
14: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Vždyť jsem přeci králík.
13: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, ze severních Čech hlásíte neprůjezdnou cestu. Na Semilsku za Smrčím směrem do Koberov probíhá oprava elektrického sloupu a silnice je uzavřená.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

Show, Kygo a Parson James na Hit Radio. A kde se taky seběhla pěkná showka, to bylo nedávno v Ostravě teda. Tam teďka proběhla scéna jak z nějakého low-cost hororu. Holka se psem u potoka a najednou tam po ní vystartoval bobr, jo. Mně přijde, že většina lidí, když slyší slovo bobr, tak si prostě představí toho plyšáčka z večerníčku, co tam okusuje ty klacíky, jo, jde v 8 spát, jenže v reálu je to fakt jako 30-kilovej tank, jo, s obrovskýma zubama a hodnej teda není, i když chápu, jsme zvyklí z dětství třeba z tohohle toho songu.

0: Jenže to po dobrým prostě není. Já jsem teda byla nedávno na procházce s přítelem a on u vody viděl nutri, jo. A byla strašně blízko nás a můj Kuba říkal, ježiš, to je roztomilá, a šel přesně hnedka za ní a říkám, hele, až po tobě vystartuje, tak uvidíš.
1: Já jsem nedávno viděl nutri a teda to jediné, co mě nenapadlo, je jít k ní a pomuchat se s ní, jako. To je prostě obrovský přerostlý něco.
0: Je, ale jako zároveň je roztomilá, takže jako chápu ten jeho put. Nicméně jiný lidi šli fakt vyloženě až k ní, jako skoro na 2 cm a začali si jí tam točit, tak jsem si říkala, ježiš, co se stane? A obecně mi přijde, že jsme si fakt zvykli každý zvíře, co existuje, hnedka natáčet.
1: No my jsme si zvykli všechno natáčet, no, ale včetně těch zvířat. No takže opatrně.
0: Opatrně po tobě někdy něco vystartovalo?
1: Hele, asi když vynecháme takový ty klasický, že na tebe nalítají holuby v městském centru, tak asi nic úplně konkrétně mě nenapadne. Hmm. Co ty?
0: Mě v dětství skočil na záda kohout, brutálně mi rozkrábal záda, bráchovi zase hlavu, takže to nastal takhle oba, takže já jsem na tom byla vlastně líp. Ale to jsme ještě neměli telefon, takže to byl jenom dement kohout prostě. Nicméně, až teda někdy uvidíte jakýkoliv zvíře, tak ho nechte bejt. Teďka už Green Day na Hit Radio.

0: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Já nový plot mám.
2: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
6: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Po dálnici až 150 km v hodině. Ministerstvo dopravy prodloužilo pilotní projekt, při kterém se může ve vybraném úseku dálnice D3 jezdit zvýšenou maximální rychlostí. Stále prý totiž nemá dostatek dat pro posouzení bezpečnosti a plynulosti provozu. Příběh Zachraňte Timmyho nejspíš happy endem neskončí. U dánského ostrova Anholt našli mrtvou verlibu, která v březnu nejspíš uvízla u německých břehů. Zpráva se rychle šíří a lidé z okolí se k ní hromadně vydávají. Experti předtím ale veřejnost varují. Zvíře může přenášet nemoci, existuje navíc riziko výbuchu, protože se v mrtvém těle hromadí plyn. Letní dovolená v jižní Evropě by se nám mohla zkomplikovat. Chorvatské pobřeží totiž podle předpovědi zasáhnou silné bouřky. Ty mohou doprovázet kroupy a nárazy větru přes 100 km v hodině. Hrozí navíc bleskové povodně. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: V Litvínově můžete dnes naposledy hlasovat v projektu, který může změnit město. Do dnešního dne probíhá hlasování v projektu Litvínov naše město, ve kterém je pro příští rok připraveno celkem 3,1 milionu korun. Do finále postupilo 10 návrhů, které jsou letos nově rozdělené do dvou skupin, občanské a školské. A podle města tak dostávají větší prostor nejen nápady obyvatel, ale také školy, které často nejlépe vědí, co jim v každodenním provozu chybí. Na Ústecku bude dnes převážně zataženo s občasným deštěm, k večeru se bude trochu vyjasňovat, teploty 11 až 14 stupňů Celsia.
7: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
12: Krásný páteční ráno, s váma Jasmin, David, ahoj.
10: Ahoj, no dneska jsme tady bez Michala poprvé, já se přiznám, že jsem byl ráno trošku nervózní. Nesnad, že bychom to nezvládli, ale že se ukáže, že to je bez Michala lepší.
12: Jo.
10: A už ho poneděli nepozveme.
12: A ukázalo, nebo? Tak dobrý, tak
10: to nechme na posluchačích asi.
12: Před náma Imagine Dragons, jejich Enemy, bude taky Rose, Bruno Mars a Paté, tak pojďme na to.
7: Hit Radio North Music.

0: Rosé, Bruno Mars, jejich Apaté v éteru Hit Rádia a my vám s Davem přejeme krásný pátek. Musím říct, že mám někdy pocit, že tady máme takový dvě republiky, jo. Jednu tu normální a jednu takovou VIP. Protože v té první, v té normální, zkuste přijít do práce třeba po dvou pivech, do skladu, do kanclu, na poradu. Jo, tam prostě si zbalíte pak věci a popřeju vám hodně štěstí a jdete. Ale pak je tady ta druhá republika, jo, kde se teďka řeší návrh, že poslanci možná nebudou moc chodit hlasovat pod vlivem. Možná. A já si říkám, aha, takže teďka to šlo jako, jo?
1: No, evidentně asi jo.
0: Zase si říkám, že možná většina z nás už někdy zažila takový to, že maskujete opilýho kamaráda, kolegu, spolužáka. Ty jsi to někdy zažil, Dave?
1: Ale já bych se ještě možná vrátil rychle k té poslanecké sněmovně. Na druhou stranu, v poslední době tam ta jednání trvají kolikrát i 10, 15, 20 hodin. A bez jako jednoho, dvou piv předtím si nedovedu dost dobře představit, že bych to vydržel. Jako. Ale když se vrátíme k těm kamarádům, tak pamatuju si, že jsme si, to bych asi tady ani neměl říkat, ale občas během takový té dlouhé přestávky, jak bývala odpoledne, zašli na pivo a potom to bylo samozřejmě na hudebce náročný, ale tak to už je historie, k tomu se nevracám.
0: Já jsem taky takhle kryla kámoše na vejšce teda a vím, že měl mít zrovna nějakou přednášku a já jsem říkala, ať vlastně spíš moc jako nemluví a fakt se
1: tam ideálně pamět, vůbec nejde.
0: Tam nejde ideálně. Tak nás zajímá, koho jste takhle kryli, kdy vy. Číslo k nám 777 937 777. Budeme rádi za hlasovky, taky za zprávy, zkrátka za jakoukoliv odezvu od vás. Teďka už Sean Baker. Hey, hi, hello. Hey.

0: Radio Nord Music.
1: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: Marek Ztracený, Modlitba za pátek na Hit Rádiu. No dočkali jsme se, už je to opravdu tady. V poslanecké sněmovně se teďka řeší návrh, že poslanci možná nebudou moc chodit hlasovat pod vlivem, jo. Možná, to je pecka, opravdu. Tak možná se tam vzájemně kryjou někteří. A na to, kdo jste, nebo kdy jste koho kryli, jsme se ptali i my, jo. Tak máme tady zprávu třeba od Péti. Ahoj, no my jsme chodili o polední přestávce na pivo pravidelně. Který den to bylo, to si nepamatuji. Každopádně já kryla samu sebe a měla jsem co dělat.
1: Předpokládám, že si ani nepamatuju, co měli za předměty po té pauze.
0: Adam píše, jo, klasika. Jednou jsme kámoše mezi sebou schovali jak bodyguardi. Dali mu do ruky kolu a všem tvrdili, že je jenom unavený. Nejhorší bylo, že se pořád smál úplně všemu, takže moc nenápadnej stejně nebyl.
1: Myslím, nejhorší bylo, že se poblel.
0: To by byla hezká tečka. No a Tomáš třeba píše ještě. Jednou jsme spolužáka tahali ze školní akce a dělali jsme, že mu je jenom blbě od žaludku. Jeden ho podpíral, druhý mluvil za něj, protože by se jinak hnedka prokecl. Upřímně jsme si tehdy mysleli, jak jsme nenápadní, ale asi jsme opravdu moc nenápadní taky nebyli.
1: Zajímavé je, že všechny ty zprávy mají jeden společný jmenovatel, a to sice školu.
0: To je
1: si říkal,
0: fakt?
1: Že jako někdo řekne, že se něco stalo třeba v práci, ale všechno je to zatím kolem školy.
0: To je fakt, tak lidi, děkujem za zprávy, jste boží. Je to vlastně jako vtipný se zpětně takhle vracet, vzpomínat na tyhle ty časy, ale asi bych to nevrátila upřímně.
1: A hlavně děti, nedělejte to.
0: No, nedělejte to a na silnicích prosíme taky střízlivě, za chviličku se podíváme, jak to tam vypadá.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: trenirkarna.cz.
6: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
5: trenirkarna.cz.
7: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.

0: XXXLuc Liberec. XXXLuc do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis na e-mail účetní@dd.bystrany.cz a ještě jednou e-mail účetní@dd.bystrany.cz. Práce, která dává smysl.
5: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vydračák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, ze severních Čech hlásíte bouračku na trase z mostu na Chomutov u sjezdu na Litvínov. Došlo ke střetu dvou osobních aut, počítejte s omezením.
12: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio Nord Music.

0: Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
2: Aj.

0: Despacito.
1: Fonzi, Daddy Yankee, Despacito pro hezčí pátek na Hit Radio. No a David pro nás má o půl osmí další.
2: Ranní update.
3: Fanoušci amerických komedií se mají na co těšit. Podle dostupných informací pracuje Adam Sandler s platformou Netflix na dalším pokračování úspěšného filmu Machři. Od druhého dílu přitom uběhlo už 13 let. Vývojáři populární hry GTA se o živobytí obávat nemusí. Nové pokračování se podle předběžných odhadů zaplatí už za prvních 24 hodin od vydání. Za první den by se mělo prodat na 25 milionů kopií. Držíme palce všem uchazečům o střední školy, už dneska se dozví výsledek jejich snažení. Pokud se na žádnou nedostali, mají možnost přihlásit se do druhého kola, to si už každá ze škol řídí samostatně.
1: Nám už tady vlastně od rána chodí zprávy, že jste nervózní, jak to dopadne, takže se nebojte, bude to dobrý, my moc držíme palce a držíme palce vlastně i v rychlý pětce. Ta nás čeká už za chviličku. Dneska naposledy hrajete o dvě vstupenky na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni 7. srpna 2026, teďka v létě v Praze. Takže pokud byste chtěli vidět na vlastní oči tuhletu obří show, tak pište chci soutěžit na 777 937 777 právě teď.

0: David Guetta, tady svým taky Tones and I v éteru Hit Rádia, ale teďka nás čeká
1: rychlá pětka.
0: Tento týden v rychlý pětce hrajete o dvě vstupenky na koncert Marka Ztraceného na Letenský pláni 7. srpna už tohleto léto. Obrovská show, se kterou Marek vlastně přichází po vyprodaných několika Edenech. No a dva lístky se dneska pokusí vyhrát Olga, ahoj.
2: Ahojky.
0: Ty jsi mi říkala mimo éter, že sedíš před školou, ve který pracuješ, za chvíli ti to teda začíná, tak si zkusíš to ráno ještě zpříjemnit těma lístkama.
2: Ano, ano, pokusím se.
0: Říkala jsi, že jsi nervózní, nebuď, to bude dobrý. Jdem na to.
2: Super.
0: Tak jo, tak.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Která planeta je známá jako rudá planeta?
2: Mars.
0: Je to tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik pádů má čeština?
2: 7.
0: Je to tak, přesně. Další otázka.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jaká barva vznikne smícháním červený a bílý barvy?
2: Růžová.
0: Jo, no a poslední otázka. Je Mount Everest nejvyšší hora světa? Ano nebo ne? Oh, no a poslední otázka. Je Mount Everest nejvyšší hora světa? Ano nebo ne?
2: Ano.

0: a Marka Ztracenýho má rád, to jsem na něj přenesla já, takže je to i dátek pro mě, ale bude mít obrovskou radost. Hrozně prosil, ať to zkusím, ať vám napíšu.
1: To je úžasný. Hezký. Takže první koncert v životě a rovnou takováhle obrovská show, tak to bude mít hodně hezký zážitek a hezkou premiéru. Tak moc gratuluju, měj se krásně a užijte si to hlavně.
0: Jo, vy taky, děkuju strašně moc.
1: Měj se krásně, není za co, ahoj.
0: Taky, ahoj.
2: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: Krásný pátek na Hit Rádiu, Jasmin a David s váma. Tohle byly Sugar Babes, About You Now. Nechci vůbec strašit, jo? To vůbec. Ale v pondělí má prej kolem Země proletět asteroid, ale pozor, asteroid velikosti autobusu, jo? Myslím si, že zajímavý je, že nejděsivější částí téhletý zprávy vlastně není ani ten asteroid, ale to, že to vychází na pondělní ráno, jo.
1: Ale já jsem tu zprávu taky čet a říkal jsem si, ty vado, když píšou, jakože blízko kolem Země proletí, tak jsem si říkal, to bude tak blízko, to skoro třeba štrejchne, jo, někde. A ono to je jako desítky tisíc kilometrů od Země, takže zase, aby jsme zbytečně nepanikařili, to pondělní ráno samo o sobě asi bude o něco horší.
0: Jako NASA říkala, že se nemáme čeho bát, ale tak to zase říkají vždycky, že jo, takže bohu ví, co by řekli, kdyby to tak nebylo. Nicméně, fakt se mi tohle to líbí, že nás aspoň nechají vlastně užít si ten víkend, že kdyby nás chtěla příroda vymazat, tak prostě až po tom víkendu, prostě typická pondělní věc. Nicméně, za chviličku se podíváme na dopravu, čeká nás taky skupina Jelen, taky Deep Blue Something, takže na tohle to všechno si můžete počkat.
2: Snídaní šampionů přináší.

0: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Chomutovské slavnosti letos 23. a 24. května. Nenechte si ujít císařské manévry, řemeslný trh a vyprávět bude sám generál Laudon. Vystoupí kejklíři, tanečníci, šermíři, sokolník a další. Chybět nebudou atrakce a soutěže pro děti, domové kolotoče a střelnice. V sobotu hudební večer s kapelou Čtvrtá cenová a ohnivá show.
4: Zve vás statutární město Chomutov. Podrobný program na chomutov.cz.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
7: Gap. Individual style for every generation.
8: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
9: Pryč DPH! Pryč DPH!
10: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
11: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
12: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
11: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
13: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
14: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku kilogram za 149,90 a meruňky, broskve a nektarinky 500 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
15: Datart pořádá Maxi výprodej.
16: Cože? Maxi výprodej?
15: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
16: To je mazec.
15: Datart. Opravdový elektrospecialista.
17: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
18: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
17: A co já?
18: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni. Protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
19: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Na trase Děčín, Ústí nad Labem, u Dobkovic probíhá stavba mostního provizoria z důvodu rekonstrukce mostu. Provoz je řízen kyvadlově.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
17: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle byly Jelení, Touha a pláč a plakat snad dneska večer nebude. Dneska večer startuje pro Čechy mistrovství světa v hokeji. Hrajeme s Dánskem, to už asi víte. A protože se hraje ve Švýcarsku, tak je to podle nás jako ideální chvíle připomenout si, jak strašně zvláštní země to Švýcarsko vlastně je, jo. Protože byť je to země nádherná, tak má takový jistý zvláštnosti, některý jsou roztomilý.
1: Některý jsou divný.
0: Přesně. Ta roztomilá, třeba, že nesmíte mít jedno morče, protože by bylo šmutný. Takže vždycky po dvou, to mi přijde roztomilý, opravdu. Ty zvláštní třeba to, že obranný plán pro případ invaze zní něco jako okamžitě odpalte všechny mosty, což je tam docela zásadní problém, protože ve Švýcarsku jsou mosty úplně všude. Kdo jste tam byl, tak to víte. No a pak je tu něco, co se třeba během sledování hokeje fakt nehodí. Zákaz splachování po 10. večer kvůli rušení nočního klidu.
1: No a to by mohl být problém už zítra, protože Švýcaři hrajou s Lotyšskem až ve 20:20, takže kdyby šel zápas do prodloužení, tak si tam na záchod nedojdou na konci.
0: Tak možná by ale Švýcaři mohli udělat výjimku zrovna u hokeje, to stejně jako tam budeš řvát, pokud budeš vyhrávat, i pokud budeš prohrávat, takže to by jako mohli. Nicméně, koho by nedej bože nezajímal hokej, tak snad máte rádi zeměpis, můžeme se takhle pobavit vždycky o zajímavých věcech, o zemích, kde se hraje. Dave tady bude přes hokej, já s Michalem přes tyhle ty zajímavosti. No a přes hudbu tady teďka máme třeba Shakiru, co vy na to?

0: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště. Čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Citadela Litvínov slaví 50 let. V sobotu 16. května od 12.30 vás čeká den plný hudby, big bandů a swingové show Daši a Jana Smigmatora na prostranství před Citadelou. Chybět nebude ani den otevřených dveří, dílničky pro děti a večer afterparty v klubu Ponorka. Vstup zdarma, tak dorazte.
3: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Českým firmám chybí ve vedení ženy. Kvóty na jejich zastoupení ve velkých společnostech už jsou zase velkým tématem. Česko je mělo zavést už před 2 lety, parlament je ale nestihl projednat. Teď proto státu hrozí od Evropské komise pokuta. Plzně už si do kasína nezajdou, metropole západních Čech tento týden zavřela to poslední. Nulová tolerance hazardu a s ní související plošný zákaz kasín přitom platí od 1. ledna. Lidé podle tamních politiků negativně vnímali pocit bezpečí v okolí heren a kasín. Zákaz by tedy měl mít pozitivní vliv na bezpečnostní situaci ve městě. Vyšetřování pražského derby jde do finále. Policisté znají totožnost všech mužů, kteří napadli brankáře Sparty Jakuba Surovčíka. Zatím ale nikoho neobvinili. Napadení golmana prověřují pro podezření z výtržnictví, zabývají se i samotným vběhnutím fanoušků na hrací plochu a poničením vybavení stadionu. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: V Počeplicích a Radouni u Štětí vyrostou 2 nové čistírny odpadních vod. Stavba začne symbolickým poklepáním na základní kamery, a to už dnes. V 9 hodin to bude v místní části Počeplice a o hodinu později v části Radouň. Nová kanalizace obslouží kromě těchto sídel také Stračí, Chcebus a Brocno. Nové čistiny zapadají do krajského programu rozvoje vodovodu a kanalizací v regionu. Jejich kompletní dokončení, včetně zkušebního provozu, je plánováno na rok 2029. Na severu Čech bude dnes převážně zataženo s občasným deštěm. Teploty 11 až 14 stupňů Celsia.
8: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
9: Snídaně šampionů. 8 hodin, 3 minuty. S vámi Michal, Jasmina, David. Krásné páteční ráno.
10: Krásný páteční tobě. Ano, poznali jste správně, posluchači naši, ozval se nám Michal. Dneska je den práce z domova, takže Míšo, proto tady nejseš, ty jsi to vzal takhle jako úplně?
9: Hele, vzal jsem to z gruntu, já teda musím upřesnit, Michal se neozval, ozvala se Jasmin, krásně mě Jasmin probudila po 2 hodinách spánku, ale co bych pro naše posluchače neudělal, dobré ráno.
11: Ty jsi nás tady totiž nechal, Michale, ve štychu, jsme tady jenom 2.
9: Já jsem viděl, Davide, že to byl tvůj nápad, protože včera si mi to celý ráno dával sežrat, takže krásné ránko všem, kdo jste spal 2 hodiny.
10: Seš hodnej, že jsi do toho šel. Hele, tak si odpočiň a těšíme se v pondělí. No, máš vroubek, ale dobře.
9: Jdu pokračovat. Tak hezky ráno posluchačům, zvládněte to tam a v pondělí se těším. Mějte se, ahoj.
11: Čau.
10: Čau a dobrou. No a co se týká toho, tý práce z domova, tak tu probereme ještě za chviličku. Teďka Linkini, anebo Ed Sheeran na Hit Radio.

0: 7 minut po 8 hodině posloucháte Hit Radio, kde dohrál Ed Sheeran. A co vy? Jste teďka taky doma jako Michal? Dneska je den práce z domu a já si myslím, že některé generace pořád úplně jako nevěří, že je to skutečná práce, protože jakmile jste doma, tak automaticky jste jako dostupný na všechno, jo. Že hele, tak když jsi doma, tak dojdi mi nakoupit. Takovýhle věci se fakt dějí.
1: A hlavně v pátek se to děje. Já mám takovou zkušenost a jsem hodně překvapený z toho, že nás Michal vlastně nevyfakoval a že nám ten telefon zvednul, protože spousta lidí přesně si překládá home office jako dovolenou.
0: To je fakt, to je fakt. A ta rodina vás přitom fakt jako úkoluje, přesně, jít nakoupit, jít přebrat nějaký balíčky a když jsi doma, tak nemáš tolik práce a takovýhle věci. Přitom tam člověk někdy sadí jako 6 hodin na kolech a psychicky na tom příšerně, anebo jsou jako Michal a spí na tom home officeu, no. Nicméně, myslím, že už jsme všichni pochopili jednu věc, a to, že home office úplně změnil jako definici slova oblečení. Protože když jste v tom kanclu, tak máte samozřejmě nějaký hezký outfit, nějakou tu košili, třeba někdo sáčko a tak, ale doma, jak se to říká, nahoře business, dole party, něco takového na té kameře. Jak jste oblečený, když máte home office? Ty si, Dave, zažil někdy home office?
1: Čas od času si ho dávám, taky zpravidla v pátek. A já se vlastně nepřevlíkám z pyžama, takže já jsem celý den tak, jako se vstal z postele.
0: Jak se oblíkáte na home officeu vy? To nám dejte vědět. Jestli opravdu se tak aspoň trošku přioblíknete, kdyby náhodou se zapla ta kamera, anebo jestli to taky neřešíte a jste prostě v tom pížu. To nám dejte vědět. 777-937-777 číslo k nám. Do té doby před náma třeba Dua Lipa nebo Linkin Park.

0: Dua Lipa, Houdini v éteru Hit Rádia. No a jaký kouzelníci jste vy, co se týká oblečení na home office, to nás zajímalo. Ptali jsme se, co nosíte doma na home office, protože dneska je den, kdybyste měli údajně pracovat z domovu, z domova, některým z vás se to určitě podařilo. Píše třeba Pája z Vlčic. Ahoj, když mám home office, tak to jistí pokydané domácí triko. Jenom to, obličej si nemaluju a zásadně nic neřeším přes kameru. Ale zase se občas přistihnu, že pracuju přes čas. A to je vlastně fakt, viď? Asi.
1: No já mám teda, znova se opakuju, zkušenost spíš, že lidi teda nepracují, než by se nějak jako úplně předřeli doma.
0: Jako jsou to asi dva tábory, že buď ti to doma fakt nejde, a nebo nemyslíš na ten čas a naopak to přeženeš. Pak tu máme zprávu od Ivety. Hezké ráno, mám také home office a funguju nejen jako zaměstnanec, ale pro ostatní doma i jako chůva, uklízečka, kuchařka. Do práce chodím o patro výš, kolikrát i s ručníkem na hlavě a oblečení přesně neřeším. Je to fajn. Tady se dostáváme k tomu, co jsme řešili předtím, no, že vlastně když jste doma, tak po vás chce každý všechno, pokud žijete s rodinou a ne sami.
1: To je potom vypráno, vyžehleno, ale e-mail zapráskaný, že jo?
0: No a Bára. Ahoj rádio, jeden z mých kolegů poradců na online poradě omylem zapl kameru a seděl tam doslova v županu. Nikdo nic neřekl, ale všichni se určitě pobavili. A to jsi mi Baru připomněla. Já jsem v době, kdy začínal covid, nastupovala na vejšku a vlastně po půl roce, kdy jsem tam začala chodit, tak to teda začalo a nikam jsme nesměli a měli jsme všechno online, jo. Takže taky si vybavuju jednu přednášku, kdy jeden klučina byl zrovna ve sprše a omylem se mu zapla kamera.
1: Já jsem právě zrovna chtěl říct, župan ještě je docela dobrý, podle mě.
0: Župan velice dobrý. Tak doufáme, že se vám nic takového nepřihodí, že si dneska užijete ten den práce z domova. Pokud musíte být v kanclu, tak společně to zvládneme bez stresu. Jak zpívají 21 Pilots, Stressed Out právě teďka na Hit Radio.

0: 21 Pilots Stressed Out, 9 minut před 8:30 na Hit Radio. Za chviličku k vám dorazí třeba tohle. Divoký byl jeho čmilák, pak taky vyrazíme do roku 2022, kdy vyšlo tohle. Lost Frequencies, Ellie Duhay, taky Ex-Ambassadors, Back to You. No a přidáme samozřejmě i rychlou dopravu, tak s náma zůstaňte.
1: Snídani šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: Hit Radio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
4: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
5: Milovníci kávy pozor! Café Bascucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Bascucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
6: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabytek.cz.
7: Jo, ještě beton.
8: Přepočítávám trasu, pokračujte rovně, po 5 metrech, u ztraceného bednění odbočte vlevo, na skružovém objezdu použijte první výjezd, směr hydroizolace, po 2 metrech váš cíl je vpravo.
9: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
10: Vítejte v areálu Hippodrom Most, místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinnou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze. Novou sezónu otevíráme 1. dubna 2026. Těšíme se na vás, Hippodrom Most.
11: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
12: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
11: A co já?
12: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.zkostek.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce. Navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
16: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
17: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
16: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
18: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1 000 korun zpět z každých 2 500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
19: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně ze severních Čech, pozor na překážku na Lounsku, v Hříškově na místní komunikaci u úřadu. Probíhají stavební práce a provoz je zde omezený.
20: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.

0: Lost Frequencies, Ellie Duhay, Ex-Ambassadors na Hit Radio. A teďka už je čas na Davidův. Ranní
1: update. Raději menší a pozvolné než větší a okamžité. Lékaři radí jak na změnu životního stylu. Varují před drastickými dietami a změnami návyků. Naopak doporučují klidně jen 20-minutovou procházku denně. No a dneska naposledy připomínám, Češi vstupují do světového šampionátu v hokeji. Když jsme naposledy hráli úvodní utkání proti Dánsku, byly z toho bronzové medaile, tak letos držíme palce. Trendem posledních let je solo cestování. Po vlastní ose vyráží na dovolenou stále více mužů i žen. Mezi těmi nejoblíbenějšími destinacemi pro takový druh dobrodružství se řadí Vietnam, Norsko nebo Kostarika.
0: To musím říct, že jsem si taky oblíbila, tak byla jsem jednou, ale byla jsem loni na Malorce sama, jenom teda na 3 dny, ale chtěla jsem to vyzkoušet, jaký to bude, když někam jako poletím sama.
1: Nech mě hádat, bylo to hrozný.
0: Ne, bylo to skvělý.
1: Já mám teda úplně jiný zážitek, já jsem byl po vlastní ose a vůbec jsem nevěděl, co mám dělat, kam mám jít,
0: a
1: bylo
0: dlouho?
1: To hrozný.
0: Jak dlouho?
1: 4 dny asi.
0: Jsem myslela, jako kdyby to bylo díl, takže to je nuda, ale takhle v pohodě podle mě. Nevím, tak ať už někam razíte sami nebo s někým, tak si to užijte hlavně o víkendu.
1: A já k tomu ještě přidávám informaci o počasí. V neděli tady vidím 17 stupňů a polojasnou oblohu.
0: A to je pecka.

0: Éteru je Hit Radio, dohrál Luis Capaldi Survive. A o to, aby taky přežili ostatní lidi, se 60 let staral jeden úžasný chlap. Jeden úžasňák z Austrálie, který po 60 letech teďka skončil s darováním krve, protože už mu je 81 let a zdraví mu to úplně nedovoluje. Ale pozor, on podle lékařů pomohl zachránit asi 2,4 milionu dětí. 60 let chodil skoro každý týden darovat krev. 60 let, chápete to? To je neuvěřitelný prostě. Můj strach z jehel by tohle to asi dost jako bojkotoval a nedovolil, ale můžeme se všichni minimálně inspirovat, protože to je neskutečný výkon. Co mě na tom fascinuje nejvíc, že dneska někde normálně chodí po světě miliony lidí, mají normální svoji práci, vztahy, děti, řeší si tu hypotéku, nadávají si na to pondělí a vůbec netušejí, že ten jejich život možná existuje díky nějakému dědovi z Austrálie, kterýho oni vlastně nikdy nepotkají. To jsou takový neviditelný věci v životě, který za to rozhodně stojí, takže pánovi extrémně děkujeme, velký respekt posíláme a zároveň mi přijde teda absurdní, že člověk, který reálně zachránil miliony životů, tak není slavný, ale někdo, kdo s ní třeba, já nevím, chili na TikToku, je okamžitě. Za chviličku třeba Ella Henderson, taky Rudimental, bude i Enrique Iglesias, takže na tohle to všechno si počkejte na Hit Radio, už za chvíli.
1: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící. Pošli tu nejvtipnější na web Hit Radia a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
3: Koncerty v KCčku. Lenka Nová, Pacifik, Tereza Mašková, Marie Telšarová, Strašlivá podívaná, Vzpomínka na Marsias, Pražský filmový orchestr a Aneta Langerová.

0: Přijďte k nám.
1: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo gambrinus patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
10: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
14: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
15: A čelovky vaření a papání?
16: Máme.
15: A batůžek malý a velký?
16: Máme.
15: A co boty a botičky do každého počasí?
16: Jasně, že máme.
17: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
18: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být navěky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

0: Iglesias v éteru Hit Rádia. Přejeme vám krásný ráno. A kdo už máte třeba děti, tak teďka žhavte telefony, počítače, protože už se určitě stalo, že vám vaše dítě poslalo nějakou jako hodně divnou SMSku, nebo roztomilou, nebo vtipnou, nebo úplně šílenou. A vy, když nám ji pošlete, tak můžete něco vyhrát, a to díky soutěži z Tesco Mobile. Ve hře jsou 4 smartphony pro celou rodinu a taky každý pátek nákup za 10 000 korun v Tesku. Každý den někdo z vás taky vyhraje denní výhru, karetní hru Surikarty, takže nám napište na web Hit Rádia nějakou šílenou SMSku, kterou vám vaše dítě poslalo, ať můžete vyhrávat. Tu denní výhru tentokrát vyhrála Martina a ta napsala: psala jsem synovi, proč jako dostal z chemie za 5. A on mi odpověděl: mami, já jsem taky překvapený, zřejmě ChatGPT neumí chemii, ale fyziku zvlád, mám za 1. Tak doba AI se hold projevuje i ve škole, ale aspoň to Martě vyhrálo tuhletu karetní hrou. A už dneska odpoledne jeden z vás získáte 4 telefony a 10 000 korun na nákup v Tesku k tomu. Tak tvoj, tvoj.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Pavle Činašky, jejich každý ráno v éteru Hit Rádia. My děkujeme, že jste to svý dnešní páteční, konečně páteční ráno strávili s náma. A my se loučíme. Přejeme vám krásný zbytek pátku, užijte si víkend a slyšíme se v pondělí zase v plný sestavě, tentokrát samozřejmě už i s Michalem.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
0: Tak ahoj, odpočiňte si a načerpejte sílu na ten novej týden. V pondělí se v 6 ráno těšíme.
2: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, v Litoměřicích, v Liškově ulici poblíž křižovatky se Šafaříkovou, je to u kruhového objezdu, boural tam osobní auto s dodávkou, na místě je blokovaný jeden jízdní pruh. A ještě D8, 23. kilometr ve směru na Prahu, stojí tam porouchané auto, dejte tam bacha. No a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
4: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbk.cz a přesvědčte se sami. bbk.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
5: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tullamore Dew půl litru za 259,90 pouze v pátek a panzany těstoviny překoupí od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
7: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: On air.
5: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
2: 9 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Uchazeči o studium na středních školách se dnes dozvědí, zda a na jakou školu byli přijati. Informace by měly být od rána v elektronickém systému DIPSY. Zveřejní je také školy. Systém DIPSY je v současnosti přetížený a může mít výpadky. Sněmovna by dnes mohla pokračovat v závěrečném schvalování sporné novely zákonů o veřejných rozpočtech. Ve sněmovním finále jsou rovněž dvě sociální předlohy. Jedna mimo jiné stanoví předporodní rodičovský příspěvek v pevné částce 15 000 korun měsíčně. Hasiči včera zasahovali u požáru trafostanice v areálu autodromu Most. Oheň způsobil škodu odhadem za 2,5 milionu korun. Mluvčí autodromu řekl, že víkendové mistrovství světa superbajků požár neohrozil a bude se konat podle plánu.
3: Hokejový servis Hit Rádia.
8: Ve Švýcarsku dnes začne hokejové mistrovství světa a český tým do něj vstoupí zápasem proti Dánsku, překvapivému semifinalistovi loňského šampionátu. Oba celky se letos utkali také na únorovém olympijském turnaji v předkole play-off v Miláně, kde výběr trenéra Radima Rulíka zvítězil 3-2. Duel skupiny B ve Fríburku začne ve 20:20. Z Dány se národní tým utkal ve skupinové fázi mistrovství světa také před rokem v Herningu. Po bezbrankové první třetině nakonec bez větších potíží zvítězil 7-2.
9: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
2: Na severu Čech bude dnes po celý den převážně velká oblačnost. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a lokálně se vyskytnou přehánky, výjimečně bouřky. Teploty 13 až 16 stupňů, na horách tam to bude 8 až 11 stupňů Celsia. Takové bude počasí, no a teď startuje naše páteční dopolední show LSD, ale ještě než vás pustím ke slovu.
10: Pojď.
2: Lucko a Dane,
10: co se děje?
2: Musím se vrátit k té první zprávě, protože mě se to taky dneska týkalo.
10: Jo, protože ty přijímačky, výsledky.
2: Ano, no? Dneska se můj syn vlastně dozvěděl, jestli ho přijali na vysněnou školu.
10: A nepřijali, no.
11: A už to víte?
2: Počkej, někdo mi píše.
10: A co?
2: Ne, to je Pavlik Fotbálek, to nic.
11: Tak pojď.
2: No a dopadlo to, že
11: jo? takže obrovská gratulace. A ještě nám řekni, co z něj teda bude. Kam jde na školu?
2: Jde na leteckou školu do Prahy, což je ta horší zpráva pro mě. Protože mi to bude
11: stát hodně peněz.
3: Hit Radio North News.
10: V tuhle chvíli rozjíždíme do polední show, ale zde Luzka Schneider, Dan Rakácký, ahoj.
11: A pak, že ženy jsou tryskáč, že mají spotřebu jako tryskáč. No, podívej to, se ne, u Roberta, syn má taky takovou spotřebu.
10: Jsou to děti. Tak pojďme do toho, je tady hlavně pátek.
11: Přesně tak, my vám přejeme krásný páteční dopoledne. Už jenom dneska, takže nádech, výdech, za chvilku jdete z práce domů a my vás tady budeme samozřejmě doprovázet na té cestě LSD. Krásný den.

0: páteční dopoledne, začínáme tak lehka zpomalu s váma vaše LSD, samozřejmě Hit Radio North Music a děkujeme, že jste s námi.
1: A děsivá zpráva dorazila z Bíliny, město Bílina přišlo o majku.
0: A tak to je dobrá zpráva, ne? Že se ještě někde dodržují tradice.
1: Dobrá zpráva ne pro Bílinu, pro ty, co jí vzali, tak asi jo, dobrá zpráva. Takhle, já jsem byl vůbec překvapený, že se to ještě dělá, protože vím, že to nějak vymizelo, ale teď zase se to nastartovalo a máj je bez znamení majky samozřejmě.
0: Já jsem si myslela, že se to dělá už jenom na vesnicích a proto my často ty městský lidi utíkáme na ty vesnice, aby jsme ty tradice si tam mohli užívat, jo. A je vlastně strašně hezký, že se to zase vrací zpátky i do těch větších měst a že se prostě stane to, že ti v Bílině ukradnou ze sousední obce majku, je prostě za mě úplně boží.
1: Ano, takhle stopy vedou do sousední obce Lužice u mostu. Tam směřují stopy. Já bych chtěl říct, že Bílina není jediný město, který přišlo o majku, třeba i můj Jirkov taky přišel o majku a dokonce i ostatní města některá a je vidět jako ten rozdíl toho postoje k tomu, jak se k tomu staví ta města. Někde to hlásí jako trestný čin nebo přestupek, někde se k tomu staví sportovně, no stalo se, tak musíme vzít někde jinde majku a to je i případ města Bíliny.
0: Jakože se k tomu staví sportovně.
1: Sportovně, protože starosta Bíliny Karel Matuška vyhlásil akci za majku z Lužic dostanete 7000 korun. Kdo ji přinese? No pak.
0: To je hezký. Takže kdo si potřebuje přivydělat? Kluci, stačí prostě jít do Lužic, sebrat jim v noci majku a máte sedmičku doma.
1: Takhle, mám tady přesně ten plakát, odměna 7000 korun za majku z Lužic u mostu pro bíliňáka staršího 18 let, který přinese do 30. května 2026 horní část majky z obce Lužice u mostu. Vyplatí společně Karel, Marcela a Radek.
0: Ježiš, to je bezvadný. Tak to se mi líbí, že ctějí ty tradice. Já si neumím představit, že nějaké město to nahlásí jako vandalismus nebo nějaký výtržnictví.
1: A stalo se to, ale ano.
0: To je takový trošku smutný. Samozřejmě záleží, kdo jí ukrad, jakým asi způsobem a tak. Mně přijde na tom vtipný to, že mezi tím, co pravděpodobně teda chlapci z Lužic kradli majku v Bílině, tak městská policie zasahovala na sídlištích, aby tam řešila tam nějakou situaci, aby tam byl pořádek a nestihli včas vlastně zasáhnout. Takže kdyby bíliňáci tam na těch sídlištích nedělali bordel, tak možná tu majku mají.
1: Že by to stihli tam dojet, se vyřešit ta městská policie. No, nicméně by zajímalo, kdo tu odměnu dostane. Takže se na to zaměříme a až bude vyplacena ta odměna, tak bychom toho lupiče mohli kontaktovat.
0: Dane, sedmička dobrá, ale viď?
1: Co? Máš pilu?
0: Nahlásíme si rychle bydliště do Bíliny. To stihneme do 30. května.
1: Ty vem pilku, já mám auto a jedem.

0: Láska a taky Sia patří k pátku, protože... Protože pátek prostě.
1: No a protože je pátek, tak my vám tady na Hitrádu Nord Music ano. Společně s Danem dneska uděláme zase ještě radost. Vlastně úplně poslední den, kdy vám uděláme radost, protože my tady celý týden rozdáváme dva polštáře z paměťové pěny od Domu spánku, který je nově otevřen v Ústí nad Labem v Žižkově ulici. V Domu spánku se věnují všemu, co souvisí se spánkem, to znamená postele, matrace a vůbec veškerý příslušenství.
0: No a ty polštáře tady máme pro vás teď právě, jsou poslední dva tento týden a vy máte šanci vyhrát. Stačí se jako první dotelefonovat na číslo 47 522 14 15.
1: 47 522 14 15 a my se na vás těšíme.
2: Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. 90. non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu.
3: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
4: Matrace za hubičku. CZ.
5: Rodiče z Bystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
6: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
7: Fakt? A kam pojedeme?
6: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
7: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
9: Bauhaus, když se to má podařit.
10: Datart pořádá Maxi Výprodej.
11: Cože? Maxi Výprodej?
10: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
11: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
13: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
14: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
13: Fakt?
14: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
13: Tak jedeme.
14: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
13: Kdo na to jde?
14: Od lesa koupí auto od Esa.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Právě dnes losujeme ve Sportce. Navíc 100 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
19: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: XXX Lutz Liberec. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Trenírkárna.cz.
2: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenírkárna.cz.
3: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
0: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: tohle je recept na dobrou náladu. Dermon Kennedy, Kiss Me, vůbec Polibek je recept na dobrou náladu. Pojďme si říct, že jo. S vámi Hit Radio North Music, posloucháte dopolední show LSD, Lucie Schlegr, Dan Rakacký. A jdeme na to.
1: Přátelé, všechno hezký jednou končí.
0: Hit Radio North Music, posloucháte dopolední show LSD, Lucie Schlegr, Dan Rakacký. A jdeme na to.
1: Přátelé, všechno hezký jednou končí a my dnes naposledy rozdáváme.

0: vy jste nesklamala, i dneska v pátek zase zájem o dva polštáře s paměťový peny má žena.
1: Ne, tak.
0: Vy mi totiž myslíme na druhý, že jo? O tom to totiž ano. Je, přesně tak.
2: Tak ženy se starají o domácnost většinou, ne? Tak prostě asi chce, aby byl klid, aby to bylo hezký doma, tak polštáře, proč ne? Tak jaký byl dneska spánek, kolik se stávala?
1: No, dneska jsem stávala docela brzo, asi po 6. hodině.
2: Uh-huh. A nebolí vás za krkem?
1: No, tak někdy jo.
0: Evi, jak byste užila tyhle ty dva polštáře s paměťový pěny pro sebe, pro rodinu, pro příbuzný?
1: No, buď bych si je nechala, ale spíš bych je asi darovala synovi a nevěstě.
0: Vidím.
1: A nebo když by u nás přespali, tak bych jim je dala tady u nás.
2: Takhle.
0: A tady jde přesně vidět, jak my opravdu ženy myslíme na ty druhý.
2: Jo.
0: A Eva zase myslí prostě na nevěstu a na kuka. No, to je tak hezký, Evi. Tak my samozřejmě jste hodně blízko, Evi, jste hodně blízko, abyste polštáře získala. Nevím, jestli jste poslouchala celý týden, jak naše soutěž probíhá. Každopádně.
1: No, ano.
0: My vám řekneme jedno tvrzení.
2: Ano.
0: A vy řeknete, jestli je to pravda, nebo ne.
1: Ano.
0: Uh-huh. Tak jste připravená, Evi?
1: Ano.
0: Pojďme na to. Sdílí Lucie s Danem společné lože, kam uléhají každý večer a společně se ráno probouzí? Samozřejmě Lucie s Danem, tím myslíme nás dva.
2: Ano, my dva, jako jestli spolu sdílíme lože.
0: Jestli spolu sdílíme lože.
2: Co si myslíte, Evi?
1: Tak já myslím, že ne, to by asi manžel Lucky, pan Šlager, nedovolil. Že?
2: To by se mu asi moc nelíbilo, přesně tak. Takže je to pravda? No, to...
0: Je to není, pravda, ne, Evi, my ne, samozřejmě...
2: Nezdílíme, není to pravda.
0: No, no takhle, no. Není to pravda, Evi.
2: Já jsem se nechal trošku unést.
0: Ty jsi se nechal unést tou představou. Že by tě pan Šlager navštívil a rozštípal ti tu svoji postel.
2: Evi, je to jasný, máte dva polštáře z paměťové pěny od výrobce Materasso, tak je to za váma. Super.
0: Takže jsou vaše, Evi.
1: Děkuju vám moc, jste opravdu skvělá dvojka LSD, poslouchám vás s manželem každý den a je to opravdu skvělá. Moc i s vaším Robertem, samozřejmě jo, s návazem.
0: Vy jste úžasná, Evi. Děkujeme moc. To jsou vždycky ty nejkrásnější pochvaly, které potěší, tak děkujeme strašně moc.
1: Děkuji vám a přeju moc hezký den a hezký víkend.
0: My taky, Evi.
1: Děkuji, nashledanou.
2: Tak polštáře už nemáme, ale pokud byste vy cokoliv potřebovali, co se týká spánku, tak doporučujeme navštívit nově otevřenou prodejnu Dům spánku. Najdete ji v Ústí nad Labem na Žižkově ulici a tam se vás postarají a zařídí vám, aby ten váš spánek byl co nejlepší.

0: Tohle je první superstar. Každý ji zná. Aneta Langerová, Srdcotepec na Hit Rádiu Nord Music. S vámi v pátek Lucie Schlegr, Dan Rakacký, to znamená dopolední show LSD.
1: No a přátelé, dneska je další důležitý den, a to den linky 155. Tak snad všichni víme, že 155 je záchranka. Je pravda, že já mám teďka doma čerstvě 6letého syna a taky nás to čeká, aby si zapamatoval tyto důležitý čísla.
0: Já si teď vzpomínám jako malý, jak nás to učili, ty poučky, aby se to lépe pamatovali. Mm-hmm. A nespomínám si teda na tu 155, protože se to vztahovalo k tomu číslu na konci. Co ta pětka jako znamená? Pětka, 155, co to bylo? Vím ty ostatní už, ale
1: 155 byl jako invalidní vozíček.
0: Jo,
1: ta
0: takhle,
1: pětka.
0: Takže proto záchranka.
1: Pětka měla být. Vozíček 158.
0: To jsou pouta, to byly osmička, jako želízka, pouta, želízka, osmička, že policie.
1: 150, nula, jako rybníček.
0: Ne, tak to ne, teda jako, nás učili, že to je hadice. 150 jako zamotaná hadice, to je prostě, já mám hadici.
1: 150 rybníček.
0: 150 je pro mě hadice.
1: Tak a ty máš určitě hadici, ale 150 byla od jak živé rybníček.
0: Ne, ne, já mám hadici. Takže snad si to pamatujete a takhle můžete...
1: Snad pamatujte si to,
0: říct
1: to, že
0: prostě...
1: To ti říkala maminka, veď ona ti chtěla zvednout sebevědomí už v útlém věku.
0: Jo, tak mě takhle učila. 150, hadice. Dobře.
1: Máš hadici, Danečku. Je to hadice, 150.
2: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící. Pošli tu nejvtipnější na web Hit Rádia a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000 a ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár, tak na nich vydělej.
3: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku pro celou rodinu nebo partu přátel.
4: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
5: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
10: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
11: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
12: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
11: Jak jako na podzim? Pane... Uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
12: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
16: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás. V nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech. A s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší-nabytek.cz.
17: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
18: Hit Radio.
19: Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
20: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.
21: Hit Radio North Music.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Je tady 10. hodina, posloucháte Hit Radio Not Music a Robert má dopravu.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na D8 na 89. kilometru ve směru na Německo. Stojí tam porouchané auto a ještě v Ústí nad Labem v ulici Na Schodech je umístěný jeřáb a silnice je do dneška uzavřená ještě. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
7: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
8: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec? Dobrý den.
9: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
8: Děkujeme moc. A konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
10: Hit Radio Nord Music.
1: 10 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Policie včera zadržela ve Středočeském kraji 35-letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Získala informace, kde se lebka nachází. Policie to uvedla na síti X. Pachatel ukradl relikvii nevyčíslitelné hodnoty v úterý z baziliky v Jablonném Podještědí. Český zpěvák Daniel Žižka postoupil do finále 70. ročníku mezinárodní písňové soutěže Eurovize. Ve druhém semifinále, jež se konalo včera večer, zaujal porotu i mezinárodní. Národní diváky jsou písní Crossroads. Do sobotního finále se probojoval se zástupci dalších 9 zemí. Ministerstvo spravedlnosti představilo projekt, který má pomoci lépe chránit děti ohrožené násilím v rodinách a včas odhalovat rizikové případy. Do pilotního programu jsou zapojeny soudy v Ústí nad Labem, Mostě, Lounech, Teplicích, Děčíně a Liberci. Pilotní program má změnit způsob, jakým soudy podobné případy řeší. No a trenéři hokejové Repre zapsali na turnajovou soupisku mistrovství světa ve Švýcarsku prozatím 22, celkem 25 hráčů, kteří se dostali do finální nominace. Figurují na ní 2 brankáři, 7 obránců a 13 útočníků. Na severu Čech bude dnes po celý den převážně velká oblačnost. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat, lokálně se vyskytnou přehánky. Teploty 13 a 16, na horách 8 až 11 stupňů Celsia.
0: Lucie.
11: Ano, to byl Robert.
0: Jsi přítomná tady.
11: A počasí. Lucie. Přítomná. To bylo jak ve škole.
0: Já bych
11: to
0: jenom, jak ve škole. Jestli mohu, dovolíte mi to, jen doplnit Daniel Žižka, Eurovize. My se to budeme věnovat tuto hodinu taky.
11: Ano,
0: a pustíme
11: já to
0: ukázku
11: právě tady četla, víš.
0: Té písně. Ale nejen to, my to máme daleko pestřejší, my to máme daleko víc. Co pokáš, Roberte?
1: Já čekám, co z tebe vyšlo.
11: Já taky nejde.
0: Ne, už rozjedeme další hodinu dopolední show LSD, Lucka Šilek.
1: Ne, jak jsi říkal, že pustíš tu ukázku, ale že toho bude pestřejší, tak bude toho víc než ta ukázka.
0: Hokej, okay, Eurovize, budeme to mít moc, jdeme na to.
10: Hit Radio Nord Music.
12: A tu.
11: A přesně tak začínáme s

0: Eva Farná, Miraj, na Hit Radio Nord Music a jejich nový hit Vzpomeneš si. Vzpomeneš si na mě občas?
1: Já vzpomínám. Pořád.
0: S váma Hit Radio Nord Music, samozřejmě vaše LSD. Lucka s Danem a přejeme vám krásný pátek.
1: No a teď neřekneme žádnou novinku, ale říct se to musí prostě. Dneska startuje hokejové mistrovství světa. A dnešní večer samozřejmě mají někteří muži už naplánovaný naprosto jasně hospůdka nebo kamarád a bude se koukat hokej, protože dneska večer první utkání hrajeme s Dánskem, samozřejmě, ano. Že? A ještě jsem teda neviděl žádný auto s vlaječkou.
0: Já jsem viděla.
1: Ty už jsi viděla, jo?
0: Já jsem viděla auto a měl na zrcátkách takové vlaječky na postraní
1: zrcátka. Přijde, ono se to rozjede, si myslím. Já taky se chystám dneska večer s kamarádem pod pergolu. Budeme samozřejmě fandit našim, už nakupuju občerstvení, pivečko, potom nějaký masíčko, vogrulujem, pokoukáme a věříme, že to dobře dopadne teda dneska.
0: A tak vůbec bych samozřejmě klukům to nějaký ten úspěch přála, protože nejedeme tam s těma největšíma hvězdama hokejovejma a já mám vždycky ráda takový ty překvapující momenty, když nikdo nic neočekává.
1: To je ono.
0: A to pak jako bývá nejhezčí.
1: Pojďme se dohodnout.
0: Já to těm klukům samozřejmě strašně přeju.
1: Že nebudeme nic čekat. Nebudeme nic očekávat.
0: No.
1: A když to cinkne, tak budeme rádi. Já bych ještě chtěl říct ale jednu věc, důležitou, protože tak znáte nás. Lucie Schläger, tady máme tam svýho člověka přímo v místě konání mistrovství, takže budeme mít pro vás informace, které třeba nikdy jinde neuslyšíte, zákulisní například, ale to už se říkalo, to ten hnoj, to víme, že jo, všichni.
0: No prý tam kolem Friburgu, kolem arény jde cítit vůně hnoje. Což nám bydlákům
1: nevadí.
0: Z Česka přece nemůže vadit, ne. Naopak moje babička vždycky říkávala, že je to zdravý a že se ti roztáhnou plíce, bude se ti dobře dýchat. Tak my doufáme, že to klukům dneska bude dobře jezdit.
1: Ve výborný doping teda.

0: naprostá pohoda. Ve třech minutách. Tohle je a umí Miley Cyrus End of the World s vámi Hit Radio. North Music, zase trošičku, já jsem přemýšlel na to pohodou právě, jak tam namontovat to, že i my uděláme pohodu, protože my to občas neděláme, my teď děláme občas rozruch, ale ten teď nebude. S vámi Lucie Schlegr, Dan Rakacký, dopolední show LSD.
1: No a pojďme se podívat na hokej, o kterém se pochopitelně bavíme, protože dneska startuje mistrovství světa v hokeji, večer od 20 hodin první zápas s Dánama, v sobotu pokračujeme se Slovinskem, no a v pondělí se Švédskem, takže to máme takový jako prodloužený krásný hokejový víkend.
0: Takhle se bude hrát hodně teda.
1: Bude se hrát hodně.
0: Bude to náročný.
1: Bude to náročný, my ženy své muže neuvidíme, já svého nevidím dlouho, protože samozřejmě můj muž je součástí národě jako generální manažer. A to jsem vlastně chtěla zmínit, že vždycky, jak jsem o tom mluvila, že ten tým je slabší, nemáme tam úplně ty naše největší hvězdy, takže se od těch kluků tolik neočekává a o to víc já bych jim samozřejmě přála ten úspěch, protože tam je, myslím, celá řada kluků, kteří mají životní šanci, přáli by si dosáhnout nějakýkoliv úspěch, bude to pro ně velká životní zkušenost. No a můj muž bude končit u národního mužstva po mistrovství světa.
0: Jako, že už tam nebude teda?
1: Už nebude odejde. Generálním manažerem, bude odejít, protože dostal takový nůž na krk buď Litvínov, nebo národák.
0: Jo, takhle, on vlastně je jeden z majitelů Litvínova teďko, že by se to jako tlouklo, ne? Střed zájmu nebo něco?
1: No,
0: nebo
1: ono to je takový střed zájmu, ale zároveň...
0: Není, no, jako...
1: No ne, tak... Tomáš Plekanec taky nějak ledně, jo? To,
0: já vím, ale...
1: to kdyby člověk se v tom chtěl rejpat, ale nebudeme se v tom rejpat, je to jedno.
0: Byl prostě odejít, už to nebude dělat.
1: Prostě to tak je.
0: Ano.
1: Vyber si Litvínov nebo národní mužstvo.
0: Tomu řekli.
1: Tomu v podstatě řekli. A samozřejmě, jestli si někdo myslí, že panu Schlegrovi udělá ty, jako na Litvínov, jako tak pozor, na Litvínov se nesmí sahat. To prostě přesto nejede vlak a musím říct, že v tomhle tom je můj manžel opravdu obrovským patriotem, až pro některé i pro mě to zpočátku bylo nepochopitelný, jak silný má vztah k tomu městu, kde vlastně ve finále nic není, kromě chemičky a toho zimáku, a jaký tam má obrovský pouto. A je strašně hezký, že nezapomněl, a možná bychom nikdo neměl zapomenout, kde mu ta prdel narostla a kde, díky které si vlastně mohl na ten svůj úspěch celoživotní sáhnout, protože to tak je. Takže to si na něm cením a můj muž si pochopitelně vybral černožlutý srdce, který je pro něj nejvíc a opouští to repre a proto bych samozřejmě i jemu osobně samozřejmě velmi přála jakýkoliv úspěch na to rozloučení.
0: Já jsem o tom přesvědčen, že se to stane. Už tím, jak jsi říkala, jsou tam kluci, o kterých se jich nečeká, nebo moc nečeká, tak o to víc do toho půjdou.
1: Já mám velkou pokoru, já nevím, ano. Vůbec uvidíme po těch prvních zápasů, jestli člověk se je nervózní, že jo, bojí se, takže pro některé kluky to budou velký zápasy a já jim strašně držím palce.
0: Krásně si to řekla, Lucie, není co dodat.
1: Takže Litvínov navždy!
2: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, mega hit, na který si zapomněl. A desert, tvoje vlastní srdcovka. Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář. Každý pracovní den od 12. Hit Rádio. Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
4: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
6: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
8: Most ožije chutěmi. V sobotu 16. května slaví Central 18. velkolepým food festivalem. Užijte si světový street food, lollipops i další hudební nálož. S aplikací Můj Central vás čekají dárky a překvapení. Slavíme od 10 na prvním náměstí. Central Most. Žijeme s vámi.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
9: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
12: Citadela Litvínov slaví 50 let. V sobotu 16. května od 12.30 vás čeká den plný hudby, big bandů a swingové show Daši a Jana Smigmatora na prostranství před Citadelou. Chybět nebude ani den otevřených dveří, dílničky pro děti a večer afterparty v klubu Ponorka. Vstup zdarma, tak doraste.
13: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
14: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
15: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: česko-slovenská píseň, Single X, Amerika Miškechová, Cuzinka v tvojej zemi, snad se půlce písni se rozuměli, té slovenské, protože už nečasto se setkává s porozuměním slovenština, ale já tomu rozuměl. Ty, Lucie?
1: Tak samozřejmě naše generace určitě tomu rozumí, co jsme vyrostli v Československu ještě.
0: Ano, s vámi Hitra do Not Music, dopolední show, LSD, Luzka Šlégr, Dan Rakácký, hezké dopoledne.
1: No a my taky pro tu naší zemi máme další velký úspěch, a to v podobě Daniela Žižky, což je zpěvák, který postoupil do velkého finále Eurovize.
0: Jako, je to úspěch, no, samozřejmě.
1: Je to úspěch a já musím, že jsem viděla to video, kde ho vyhlašovali. A teď si představ, že vyhlašujou 25 finalistů. A 24 už bylo řečeno. Mm-hmm. A teď ty sedíš a bylo úplně jedno jediný
0: poslední
1: jméno, poslední místečko.
0: A řekneš, to už je v hajzlu, to já nejdu. Já
1: přesně.
0: To už je
1: a oni najednou, Czech Republic, no. Rozumíš? A ty si říkáš, že to je... To je takový to, když fakt jsi na tom úplně posledním postupovém místě, jaký se v tobě musí míchat pocity, jestli to zbylo nebo nezbylo na tebe.
0: Hrozně napínavý.
1: A na Daniela Žižku to místo zbylo a bude nás reprezentovat ve finále Eurovize, které bude už zítra, a to ve 21 hodin na České televizi ČT1.
0: Já bych pouze dodal, že do toho finále se už dostalo pár českých zpěváků, ale ne všichni byli úspěšní, vlastně skoro nikdo. Nejvíc úspěšný byl Mikolas Josef, který ho znáte i od nás. V roce 2018 urval 6. místo.
1: To je dobrý.
0: No to je. A druhým nejlepším byla skupina Vesna, možná se ještě pamatujete.
1: Moravo,
0: to bylo v roce 2023 a ty byly na 10. místě.
1: To je taky dobrý.
0: To je taky dobrý. Prostě být mezi 10 nebo 6 nejlepšími na světě v Eurovizi, to je pecka. No a Daniel Žižka má pěkně našlápnuto, protože získává velký ovace a i zahraniční fanoušci říkají, že ten jeho zpěv je výborný. A my jsme slibovali ukázku, já ji tady právě teď mám.
1: Tak pojď.

0: Dám husinu.
1: Já taky.
0: Dám husinu. Takhle dobrý byl.
1: Má hlas jako zvon.
0: A možná to taky časem dotáhne tam, kam to dotáh Bob Marley. Hele.
1: Já to miluju.
0: Mám ho tady pro vás.
1: A to je při pátečku nejlepší hit, který jsem mohl pustit.
0: A taky pozvánka zároveň na Hit Radio Classic. Zpívej.
1: Já neumím zpívat.
0: Let the music play.
1: Ne, já se budu jenom kroutit.
0: 18 hodin, vás čeká Hit Radio Classic.
1: V životě vystačila.
0: Ty největší pecky 80. let, 90. milénia. A tady už je Bob Marley, to je Barry White.
1: To je Barry White, já jsem ti to nechtěla opravovat.
0: Tak teď jsem si to všiml, omlouvám se, závada nebyla na vašem přijímači. Jsem se nechal se unést. Jako
1: takže Barry White, let the music play. Barry a White. Hit Radio North Music.
0: Danielem, už mlč.

0: Rádio. Taylor Swift na Hit Radio Nord Music s vámi LSD. Přejeme vám krásný páteční dopoledne.
1: Je pátek, ano. A možná už teď přemýšlíte, co budete dělat večer. My už se to naťukli, dneska ten večer bude bez znamení hokej, jelikož hrajeme, začíná mistrovství světa v ledním hokeji, takže bude hokej, to je jasný,
0: no,
1: ne?
0: No, hrajeme ve 20 hodin, ale ne každej.
1: Ne.
0: Musí zákonitě fandit nebo být příznivce hokeje, jako jo.
1: Samozřejmě.
0: Jsou tady určitě, je celá řada mezi námi dvouma, nebře, my fandíme hokej s Danem, ale mezi vámi, kteří třeba hokej nesledujete.
1: Shodou okolností, teď jsi mi nahrála, mi psala moje kamarádka, která to řeší v práci, a radila se s kolegyněmi a říkala jim, že přemýšlí o tom, že by si dneska večer pustila s partnerem nějaký dobrý film.
0: Třeba v 8.
1: Ano.
0: Bude nejlepší čas.
1: Tak se ptala těch kolegyně, jestli nemá jí do tip na nějakého dobrého partnera. No, to je celý.
0: No nemá.
1: To je celý.
0: Nemá, nenajde ho dneska.
1: Počkej, jakože nebude.
0: Nebude.
1: Bude na hokej, jo?
0: Bude, já myslím, že ty
1: takže
0: chlapy...
1: Takže moje kamarádka má hold smůlu, no. Si pustí film sama, no.
0: A nebo s kamarádkou.
1: A... Třeba.
0: To je taky moderní dneska.
1: Objeví nový směr.
2: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
3: Matrace za hubičku. CZ.
4: Výborná káva, zákusky, saláty a obědy na pohodu. To je kavárna Oplatka. Místo, kde se setkává káva s kulturou.
5: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
6: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
7: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
8: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
9: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
10: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
11: Gap. Individual style for every generation.
12: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
13: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
12: A co já?
13: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni. Protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
14: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
15: A čelovky vaření a papání?
16: Máme.
15: A batůžek malý a velký?
16: Máme.
15: A co boty a botičky do každého počasí?
16: Jasně, že máme.
15: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
17: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce.
18: jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hitradia. Hokej je lepší s Hitradiem.
15: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.
17: Hit Radio Nord Music.
8: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor si dejte na trase Žatec Plzeň. V Pšově bourala 3 osobní auta, projedete s omezením. Na Lounsku v Žatci ve Svatováclavské ulici bourala 2 osobní auta, částečně tam brání v provozu. A ještě D8, 66. kilometr ve směru na Prahu, stojí tam porouchaný kamion. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952. Máš tam auto, vole.
1: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis na e-mail účetní@dd.bystrany.cz a ještě jednou e-mail účetní@dd.bystrany.cz. Práce, která dává smysl.
5: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
0: 11 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo přes 93% žáků, kteří se hlásili z 9. tříd základních škol. Je to podobné číslo jako loni. Na obor uvedený jako priorita se dostalo přes 75% z přijatých. Kvóty na zastoupení žen ve vedení velkých firm se vracejí na pořad dne. Týkat se mají společností s akciemi na burze. Evropskou směrnici mělo Česko zavést už před 2 lety. Parlament ji ale nestihl projednat. Pokud to neudělá co nejdříve, hrozí mu sankce od Evropské komise. Americký prezident Donald Trump zakončí 2denní návštěvu Číny, poobědval s prezidentem Xi Jinpingem, a pak by měl Trump z Pekingu odletět zpátky do Washingtonu. Šéfa Bílého domu doprovázela v Číně početná skupina podnikatelů z předních firem, byl mezi nimi i Elon Musk. No a na zítřejším fotbalovém utkání Teplic uvidíte i formuly. Teplice zítra hrají proti Dukle, ale domácí už mají své jisté, takže jim jde jen o to ukázat, že umí hrát hezký fotbal. Ještě před zápasem bude na umělé trávě před stadionem vystavená Formule 4 a vyzkoušet půjde i profesionální závodní simulátor, na kterém trénují skuteční závodníci. Simulátor nabízí realistickou tuho zřízení i pedálu a využívá reálné závodní tratě. Program na umělé trávě vedle stadionu startuje už 15 hodin. Na severu Čech bude dnes po celý den převážně velká oblačnost, odpoledne se začne oblačnost protrhávat a lokálně se vyskytnou přehánky. Teploty 13 až 16, na horách 8 až 11 stupňů Celsia.
8: To byl náš Robert, zprávy počasí a samozřejmě teď už pokračuje vaše LSD, Lucka s Danem a 11. hodina.
6: Hit Radio Nord Music.
9: A přátelé, pojďte do kina, utužíte vztah. Za chvíli řekneme jak, protože
8: myslím, že to pomáhá.
9: Kino funguje na
8: dobře,
9: 100%.
8: Tak se o tom povíme.

0: 1. května s váma Hit Radio Nord Music, máme tady páteček, vaše LSD a my vám přejeme krásný den.
1: Je tu zásadní zpráva tohoto dne, choďte do kina, utužíte svůj vztah.
0: Ano, já miluju tyto výzkumy, které prokazují, že páry, které spolu vyrazí do kina alespoň jednou týdně, vykazují mnohem větší míru štěstí. Jednou týdně, já vám něco řeknu.
1: Tak něco řekni.
0: Já nebyla teda s partnerem, já utužuju štěstí s mým synem. Šla jsem s ním na pohádku, protože my chodíme do kina zásadně jenom pouze, když prší. To už moje děti mají naučený od malička, když pršelo, vždycky, mami, prší, jdeme do kina, jinak se nechodilo zásadně do kina. Takže teďka tento týden pršelo, já vyrazila do kina s mým, upozorňuji čerstvě, 6letým synem. A teď jsme přišli, říkám, jeden dospělý, jedno dítě, střední popcorn.
1: No, to jsem chtěl říct, aby se nezapomněla.
0: Počkej, střední popcorn, jednu vodu a ty malinký načos mi dejte. A jo, to je všechno, já říkám všechno a ona, paní mi říká, 864 korun.
1: Dražší jak ten lístek.
0: A já, prosím, ne, to bylo s tím lístkem, že jo? A já říkám, prosím. Aha, takže já jsem chtěla říct, že tyhle výzkumy jako dobrý, ale podle mě za chvilku, nebo už možná je návštěva kina je taková výsada pouze pro vyvolené, bych řekla.
1: Taková luxusní věc.
0: Jako opravdu. Já si myslím, že já teda do kina fakt moc nechodím, takže jsem byla opravdu po hrozně dlouhý době a pro mě to byl úplný šok, ta cena, když mi jako řekla. Takže někteří lidé, aby si vzali hypotéku, na pokud to, chtějí chodit jednou týdně do kina, dva dospělí plus dvakrát to jídlo, co jsem řekla, to máš jako 1500 třeba.
1: No.
0: 2000 za týden?
1: No, budete šťastný asi. Utuží to tvůj vztah. Takhle, já si s tím myslím, že to vymysleli kinaři, aby lidi chodili do kina, aby je nalákali, tak si řekli, hele, uděláme jako nějaký výzkum, že to kino podporuje ty vztahy, že ty lidi to utuží a tak dále. Ale ono na tom něco bude. Mám tady jeden příběh ze života, kdy Mirka s Honzou, mladí lidé, byli poprvé v kině a Mirka se vrátila z toho kina domů a maminka se ptá Mirky, tak co, jaký to v tom kině bylo? A Mirka říká, maminko, velká legrace, hele, chvílema to byla taková švanda, že jsem se bála, že Honzovi počůrám ruku.
0: Tento vtip byl taky pouze pro vyvolené.

0: pohled, odkud nechceš nikdy někam jet, neskažený temnou vzpomínkou.
1: Hodně vody uplynulo, hora je tu na pořád, a jednou taky na nás bude jen vzpomínat.

0: 100 let.
1: Jo, za 100 let. Tak to už tady nebudeme, to nevíme, jak to bude vypadat, ale alespoň si to můžeme představit. Za 100 let na Hitrádu Nord Music, tady Lucie Šlégr, Dan Rakaský, dopolední show LSD, krásné dopoledne.
2: Tam my si tady povídáme o tom, že kino pomáhá udržovat vztahy podle nové studie, o které pochybujeme, kdo ji vymyslel, by páry měly chodit aspoň jednou týdně spolu do kina. A nám na to reagovala Petra z Ústí nad Labem. Kdybych měla chodit jednou týdně do kina, tak je to minimálně litr. Takže ke všemu, co člověk platí, tak ještě 4 000 měsíčně na kino. Kolik má člověk vydělávat? Raději si ho uděláme doma, to kino. No, Petruš, to je to, o čem jsme tady mluvili. Já jsem zmiňovala, že jsem byla v kině s dítětem po dlouhý době. Řekla jsem, že si myslím, že toto bude výsada už jenom pro vyvolené, protože mě šokovala ta částka, kterou mi paní řekla. Ale protože já ty děti mám 3 a můj muž do kina třeba nechodí, jo, ale děti mám 3 a můj 16-letý syn se mnou tuto sobotu chce jít taky do kina. A chce jít na dokument Michaela Jacksona. Takže další litr, víš kde. Já jsem to, takže už vím, že zase přijdu o 1000, jo. Yeah. To je prostě jako, ale pokud nás třeba poslouchá někdo, kdo byl na Jacksonovi, řekněte mi, jestli to vůbec stojí za to na 3 7 3 9 9 5 8. Já bych klidně radši natankovala nebo něco na ty prachy.
1: No,
2: ale
1: no, jasně.
2: Jestli to má smysl, jako jo, nebo jestli se vám počkat, až to budou dávat v televizi.
1: Taky tak to kino má něco do sebe, rozumíš? Poslouchá, tak tam šustí ty bonbony, když někdo nebo křoupe někdo na čos, nebo tam je ruší. Tak hele, to doma nezažiješ, jako tady to.
2: Já myslím, že... Já jo.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Já z tebe snad vykvetu.
6: To je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti, rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
4: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
7: Chomutovské slavnosti letos 23. a 24. května. Nenechte si ujít císařské manévry, řemeslný trh a vyprávět bude sám generál Laudon. Vystoupí kejklíři, tanečníci, šermíři, sokolník a další. Chybět nebudou atrakce a soutěže pro děti, dobové kolotoče a střelnice.
4: Zve vás statutární město Chomutov
7: a generální partner Severočeské doly AS Chomutov.
4: Více na chomutov.cz.
8: Trénírkárna.cz.
9: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
8: Trenírkárna.cz.
10: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
11: No včera bylo pozdě.
12: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
13: Všude dobře? Domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
14: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
15: Aha.
14: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
15: A co SSB?
14: SSB? Co je SSB?
15: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
14: A to je nějaká nová investice?
15: To je stavební spoření od Buřinky.
14: Aha, a kde se to dá stáhnout?
15: No normálně v Georgii.
16: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
17: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
18: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce. Navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
0: Pryč DPH! Pryč DPH!
8: Využijte okamžitě
0: okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
20: Hele, vyšla nová kaplinka.
21: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
20: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
21: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
20: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
22: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
23: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

0: Los Fragancies, Sonderling, Crazy. No, dneska ten pátek trošku bláznivé, pojďme si říct. S vámi dopolední show LSD, Lukáš Legrer na Rakacký. Je 11:30 a k tomu 3 minuty.
1: No sice dneska začíná mistrovství světa v hokeji, tak by se to hodilo vyvážit. Pojďme to vyvážit zase fotbalem.
0: Ano, ano.
1: Na oplátku. Příští týden totiž přijede do Ústí nad Labem show Tiki Taka na cestách. A to 19. května, tedy už příští týden v úterý, do Domu kultury v Ústí nad Labem. No a my jsme Tiki Taka přivítali taky i u nás ve studiu Rádia Nord Music. Byli tady s náma Pavel Horvát, Luděk Zelenka, byla s nima veliká legrace, a protože v ústeckém kulturáku bude taky ústecký trenér FK Viagemu Sváťa Habanec, tak jsme se zeptali kluků na to, jestli se jim líbí takový ten sexy marketing ústeckýho Viagemu.
2: Tak vzhledem k tomu, že jsem v Ústí, tak bych měl říct, že jo, ale mě úplně to nebavilo, protože já jsem tady minulý rok byl v roli trenéra. A po zápase za mnou slečna moderátorka běžela asi 3 minuty po tom, co jsme dostali trojku, a úplně jsem neměl náladu na to jí odpovídat na ty jako velmi chytře položené otázky a ještě se koukat na to, jak jste říkali, velmi neoděný, vyvinutý, vlastně všechno skoro. Takže úplně mě to jako neoslovilo, nevím jak Luďka.
1: Nebyla
2: ale
1: zrovna nálada.
2: Není nálada, po tom utkání přesně, když dostaneš 3 góly a prohraješ.
1: A když se vyhraje nálada. A je nálada, no, tak zase.
2: A tak zase takhle jako brzo po zápase ne.
1: Ne.
2: Ty 3 minuty.
1: Chce to trošku.
2: Taky bych počkal, až se ošplouchnu trošku. Jo.
3: Já jsem dolňák, takže pro mě to taky není úplně výhra.
1: Prostě Luďka prsa nezajímají, pojďme.
3: No přesně, že kluci jako říkali, že jim často sklouzávají ty oči, a mě ty oči jako nesklouzávají, protože mě to za stolik nezajímá. Jako na první dobrou vidím, jak to vypadá ta figura, ale vlastně pak mě to nezajímá a nepotřebuju jako potom.
1: A třeba zase ty Luďku by tě mohly zaujmout.
3: No, jako na mě veškerý dolaďování umělý, já jsem ještě stará škola, tak je pro mě prostě, jo. Když zase ta hezká holka ještě jako trošku víc kurví.
0: Tak v podobném duchu to pojede právě i 19. května, to znamená příští úterý v ústeckém kulturáku. Je teda už i prodáno, Tiki Taka na cestách táhne, ale pozor, máme pro vás ještě dobrou zprávu, protože to by se nebyli my, Hit Radio Nord Music, kdyby jsme pro vás něco neměli.
1: Protože dneska, přátelé, je poslední den, kdy si můžete zasoutěžit v odpolední show u Káti a u Kamila o poslední 2 volné vstupenky na show Tiki Taka, jak si říkal ty, 19. května v úterý v Domě kultury v Ústí nad Labem. Bude asi podle toho, podle té ukázky, já jsem se na to zaspomínala, s klukama opravdu byla jako veliká legrace. A mně se i líbí ten důležitý message a ta, jako to poslání kluků, holky méně bývá více.
0: Přesně.
1: Je to pravda. Hit Radio Nord Music.

0: Jo.
1: Je tady páteček, přátelé. A nám se to pomalu krátí vaše LSD. Lucka s Danem, hit Radio North Music. A my vám přejeme krásný, dobrý oběd samozřejmě, krásný zbytek pracovního dne.
0: Ano.
1: A je nám úplně všem jasný, že už se těšíte všichni domů. A muži na hokej dneska samozřejmě, pochopitelně.
0: Ale ten scénář toho dne je jasně ranej. Ty jsi říkal, že se nám to krátí. Nám se to zkrátilo už, my jsme na konci.
1: No, my jsme
0: takže
1: na konci,
0: se musíme loučit.
1: Naši posluchači ještě nejsou.
0: Ano, nejsou, ale přejeme, ať máte taky brzo konec. Za chvíli srdcovky, taky odpolední show, Kamel, Katka a Padla. Ale já se ještě vrátím do 9. hodiny, kdy jsme tady řešili dneska s Lucí, že jeden

0: čísla 155 a došlo se k tomu, jak se nás to jako malí učili, ty nápovědy, aby se si ty čísla pamatovali a bylo to tak 155, pětka jako na konci, že jako křesílko, ne invalidní.
1: Invalidní vozíček, ano, 158 byly.
0: Pouta, klepítka, osmička.
1: A 150 byly rybníček, nula jako rybníček.
0: Ano, tady byla neschoda s Lucí, protože mě učili, že ta nula je jako hadice.
1: A Dan mě tady prostě furt přesvědčuje s tou svojí hadicí, že, no prostě, ne, že hadici nikdo nikdy neměl, prostě vždycky nás učili rybníček.
0: No a mluvím o tom proto, protože k nám do studia na číslo 37 39 958 napsal Jarda Zloun a reaguje na toto, píše, já tě nevím, Dané, mě taky učili, že 150, že ta nula je rybníček.
1: No.
0: O hadici jsem dneska slyšel poprvé. Chci jenom říct, že každý den se člověk učí. Takže vyberte si, co chcete, jestli hadici nebo rybníček, je to jedno, hlavně ať víte, kam volat. A ještě Jarda dodává, jinak je s vámi, dopoledne super, vždycky se těším. Tak to je pěkný, to je hezká tečka.
1: To moc děkujeme.
0: A my se na vás těšíme, na všechna se v pondělí o 9.
1: Užijte si krásný víkend hlavně, odpočiňte si, fanděte a dělejte, co chcete. Ať vám je hlavně dobře.
0: Přesně, ať je vám fajn, ahoj.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když se to má podařit,
4: skonto nábytek. Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Vítejte v areálu Hippodrom Most, místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze. Novou sezónu otevíráme 1. dubna 2026. Těšíme se na vás, Hippodrom Most.
6: Citadela Litvínov slaví 50 let. V sobotu 16. května od 12.30 vás čeká den plný hudby, big bandů a swingové show Daši a Jana Smigmatora na prostranství před Citadelou. Chybět nebude ani den otevřených dveří, dílničky pro děti a večer afterparty v klubu Ponorka. Vstup zdarma, tak dorazte.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
14: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
15: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
14: A co já?
15: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
16: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
17: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši
10: letošní úrodu zachrání Presto.
16: Zafido@e-shop.cz Partner pro vaši zahradu.
11: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
18: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
19: Hit Radio North Music.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Nerd Music.
1: Zlepši si náladu.
0: Tohle vám hrajeme nově.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na trase Žatec-Plzeň v Pšově, bourala 3 osobní auta, projedete s omezením. A ještě jde osmička na 89. kilometru ve směru na Německo. Stojí tam porouchané auto, takže pozor na něj. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
3: Matrace za hubičku. CZ.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hame, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezké poledne. Policie v podvečer ve Středočeském kraji zadržela muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Na síti X zároveň uvedla, že se kriminalistům podařilo získat informace o místě, kde se vzácná relikvie nachází ještě předtím, než podezřelý stačil dokončit svůj plán. Pachatel ukradl lebku v úterý večer z baziliky v Jablonem v Podještědí. Výši předporodního rodičovského příspěvku si nastávající maminka zřejmě nebude moci zvolit. Bude v pevné částce 15 000 korun měsíčně. Předpokládá to novela skupiny poslanců ANO, kterou dneska schválila sněmovna. Předlohu teď dostane k posouzení Senát. A teď ještě něco z našeho regionu.
2: V Jiráskových sadech v Litoměřicích bude nová socha. Loni zde byl odstraněn pomník vojáka a město už žádnou připomínku války v parku nechce. Nově by tam měla být plastika představující relaxujícího člověka. Porota posuzovala celkem 40 originálních návrhů. Objevil se tam například altán, podsta válečným letcům nebo obří kovové sako.
1: Hokejový servis Hit Rádia.
8: Už dneska ve Švýcarsku začne hokejový světový šampionát. Český tým do něj vstoupí zápasem proti Dánsku, duel začne ve 20:20. Ve stejnou chvíli se utkají také hokejisté Spojených států a Švýcarska. Už od 16:20 se budou hrát zápasy Finsko-Německo a Kanada-Švédsko.
9: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Na severu Čech bude dnes po celý den převážně velká oblačnost, odpoledne se začne protrhávat a lokálně se vyskytnou přehánky. Teploty 13 až 16 stupňů Celsia.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
10: Nádherné páteční poledne vám přeju, 12 hodin posloucháte Hit Rádio a to znamená, že opět začínají srdcovky. 5 legendárních hitů po sobě a jeden navíc na vaše přání. Chodíte rádi do divadla? Ano? Tak super, já vás dnes vezmu na muzikál. První srdcovka je od divadelního muzikálového i televizního herce Mario Heda. Frajera, kterýho si do role v Jesus Christ Superstar vybral sám Andrew Lloyd Webber, což je hudební skladatel, který má za sebou i takové veledílo, jako například Phantom Opery. Tahle píseň je z muzikálu Chess a Mary Head tady rapuje takovýho Američana. Píseň budete určitě znát. Tohle jsou zlatý osmdesátky. Jedna noc v Bangkoku. Co všechno se může stát? Srdcovka právě teď.

0: One Night in Bangkok na Hit Radio ve 12.07.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Srdcovka s číslem 1 je za námi. Slyšeli jsme jednu noc v Bangkoku. Byli jste tam někdy? Pokud ano, tak já věřím, že máte divoký zážitky, že taky víte, že ping-pong show nemá nic společného se stolním tenisem a že se to občas ani nedá jako vyprávět, jo? Já jsem v Bangkoku dokonce jel i tím nočním spícím vlakem. Si představte, prostě jako kovový palandy, které jsou ve vagonu. Je tam taková zelená plachta, která slouží jako takový závěs, tou si zakryjete tady ten postel. Jednorázový povlečení, museli jsme být připoutaný vlastně u té postele, což taky bylo zajímavý. No a celou noc tam a zpátky, tak chodili neustále jenom policajti, kteří to kontrolovali. Takže zážitek opravdu nad zážitky, tady ten noční vlak, tak až budete mít čas, doporučuju, vygooglujte si to, to jak to tam doopravdy vypadá. Zajímavý. No a tak si říkám, jaké zážitky máte vy z dovolený? Kdy jste byli třeba v 90. nebo v 80. nebo začátkem milénia? Kde jste byli? Mohlo to být třeba ještě s rodičema? Co jste zažili velmi bizarního nebo neotřelýho? Dejte vědět na 777-937-777 a my si dáme hity z té doby. Vlastně teď tady mám hit z doby, kdy když jste jeli do Španělska autobusem, těch 24 hodin, nebo do Itálie, tak jste vlastně tenkrát ještě v klidu mohli spát v uličce, že jo? Což je dneska to už je na vězení, kdy pro toho řidiče. Spát v uličce, to byl neuvěřitelný mazec. Na co si vzpomínáte vy? Dejte vědět, teď srdcovka číslo 2.

tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

tetem. Se vpím a tuším, že musím ven skrz hloubku ran, pak vyprchám tvůj vesmír.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Třetí srdcovka na Hitrádiu, Tomáš Klus, Vesmíru.
2: Největší hity,
3: největší srdcovky.
1: Posloucháte Hitrádio a Tomáš Klus je dnešní oslavenec rovných 40 let. Já jsem s ním mluvil na plzeňském Majálesu a teda přišlo mi, že se na ten životní zlom moc netěšil, ale jsme to vypadalo. I tak si ale k narozeninám nadělil fantastický dárek, a to dobrou zprávu od lékařů. Nikdy v tom životě opravdu víc není, jo? Než když se dozvíte, že jste vlastně jako v pořádku. V jeho případě je to, že hematom na hlasivkách není nic vážného. Jasně, koncerty teda teď jako musel zrušit, to je pravda, ale ta úleva, že je to opravdu jenom hematom, tak to věřím, že to když se dozvěděl, tak ten kámen ze srdce, co mu spadl, tak ten udělal malé zemětřesení. Takže k tomuhle mu vlastně gratulujeme a za celé Hitrádio, za celý náš tým, tak mu přejeme minimálně dalších 40, aby nás také bavil i nadále dalšími skvělými hity. Od Tomáše Kluse jdeme do 90. let. Mám tady připravenou píseň z poslední desky Nirvány. Heart-shaped box. To myslím, že takhle na páteční dopoledne je skvělý nápad.

0: Malý výlet do Švédska, Ace of Base a jejich hit z 95. Lucky Love.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Máme za sebou pátou srdcovku pro dnešní den, 12.23, před námi srdcovka s číslem 6 a ta je na vaše přání. Tak na 777-937-777 mi dejte vědět, co byste dneska chtěli zahrát. Já tady mám ještě pár zpráv na téma cestování v 90. Ahoj Jiříku, ulička v autobuse na spaní byla nejlepší. Pamatuju si, jak vždycky ti dospěláci nade mnou, a mě bylo tak 11 let, byli naštvaní, že jsem se krásně vyspala. Nevím, jestli bych už teda teďka dala 26 hodin v autobuse. Hezký den, Jana. My jsme roky jezdili s našima na Vranov starou škodovkou bez pásu, celou cestu nám hrála kazeta Těžký pokondr, brácha stál mezi sedačkama a zpíval. 60-kilometrová cesta nám trvala asi 2 hodiny, k vodě jsme to měli strašně daleko, nikdy se tam nedalo ani koupat, společný jeden záchod a koupelna pro celou chatu a přesto to byly nejlepší dovolené, co si pamatuju. Zdravím všechny, přeji krásný víkend, Juli. Tak dámy, děkuju za tyhle zprávy. Moc hezký. Ty uličky v autobuse, to si pamatujeme všichni, to bylo strašný. Já dokonce jeden čas, tak si pamatuju, že jsme nespali jenom v uličce, která byla plná, ale i pod těma samotnýma sedačkama. Že jako děti jsme se tam prostě jako vešli pod ně. To je strašný úlet. To když si člověk uvědomí, co všechno se mohlo stát, tak normálně to mám teď úplně jako husí kůži. No a co se týká tady toho Těžkého pokondra, tak to mě taky pobavilo, tady ty cesty na rodinný dovolený autama. Tak srdcovka na přání, co kdyby jsme si dali dneska něco českýho? Co? Co vy na to? Co máte rádi z českých kapel? Ať už nových, nebo starých, něco vybereme, něco dáme, dejte vědět, co českýho byste dneska chtěli slyšet. Uděláme takhle takovou páteční českou diskotéku. Už za chvíli na vaše přání.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
4: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pouzování na focení. Za granulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
6: Fakt, a kam pojedeme?
5: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
6: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: Datart pořádá Maxi výprodej.
12: Cože? Maxi výprodej?
11: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
12: To je mazec.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
14: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
13: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a u loterie. Volejte ihned 602 489 489.
14: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
8: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní praktický přenosný kompresor Shepach Air Force 5 jen za 1029 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1247 korun. Když něco, tak Allegro.
15: Most ožije chutěmi. V sobotu 16. května slaví Central 18. velkolepým food festivalem. Užijte si světový street food, lollipops i další hudební nálož. S aplikací Můj Central vás čekají dárky a překvapení. Slavíme od 10 na prvním náměstí. Central Most. Žijeme s vámi.
16: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: 12 hodin 37 minut posloucháte Hit Radio a před náma srdcovka na přání.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Ze všech zpráv dneska vybírám jednu a toto úplně nejzásadnější. Je tady napsáno: ahoj, ráda bych slyšela písničku Dá, dá, dá, ta na to ty mi jediná. Roky jsem to neslyšela a chtěla bych to jako odměnu za to, že jsem vydržela s dcerou přijímačky. Gratuluju. Je úplně jedno, jestli nakonec ty přijímačky udělala nebo ne. Důležitý je, že to člověk jako psychicky vydrží, protože ono občas jako prožíval s našimi dětmi některé jejich životní situace, tak to je na to opravdu mít svatozář. No a teď já budu mít svatozář za to, že zahraju něco, co podle mě na Hit Radio buď ještě nikdy nehrálo, a nebo už je to opravdu dávno v pravěku. A dneska, kdy jindy, když je pátek, bychom si prostě měli dát to, o čem se zpívá a o čem my jsme v pubertě snili, když jsme každý pátek večer na tu diskotéku šli, no. Tak tady to je na Hit Radio, jenom pro vás.
3: Aha, aha, aha.
0: Tři sestry. A pojďte si zaspívat s náma.
3: Aha. Aha. Aha. Chci nějakou holku, ona ne. Aha. A proč mi říkaj ona ne? Aha. Do každý hučím jako vůl. Aha. Domů se vracím vždycky sám.

Růžu jsem přebral průšovy, aha. Pravdu se nikdy nedoví, aha. Ona si myslí, že jsem ten, aha. Co jí na hrázi zneužil? To uchyl jistě netušil. Ta na tu ty mi jediná, aha. Ta na tu ty mi jediná, aha.

0: Největší hity,
1: největší srdcovky.
2: Posloucháte Hit Radio, bude 1:15. Já se přiznám, já jsem si v průběhu toho, co hrály tři sestry dá, tak jsem si vypnul mobilní telefon a říkal jsem si, že asi mi přijde možná nějaká zpráva od našeho programového ředitele. Ale nevím, mám vyplej telefon, takže já jsem zatím v pohodě. Ale děkuju za zprávy, co chodí od vás. Zdravím do rádia, no tak to je síla. Píseň nás opravdu pobavila, tímto za kancelář děkujeme. Za zpestření směny, zdraví Lucka. Jirko, ty jsi ďábel. Krásný víkend, Luce dá, jedině růža. No krásný, děkuju, jsem strašně rád, že vás to pobavilo. Od toho ty srdcovky tady jsou. A já kromě toho, že jsem si teda vypnul telefon, tak ještě možná půjdu zavřít a zamknout dveře sem ke mně do studia. To tady do tří přežiju a pak kdo ví, jestli se v pondělí uslyšíme, děj se vůle boží, aneboli děj se vůle Míši, našeho programového ředitele. Uvidíme, ale mě to za to stálo. Tak jestli někdy skončit, tak dneska, protože alespoň bych se rozloučil stylově touto písní. Dá. Nádhera.
1: Hit Radio.
3: Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás v

0: spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
1: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.
2: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
3: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: Citadela Litvínov slaví 50 let. V sobotu 16. května od 12.30 vás čeká den plný hudby, big bandů a swingové show Daši a Jana Smigmatora na prostranství před Citadelou. Chybět nebude ani den otevřených dveří, dílničky pro děti a večer afterparty v klubu Ponorka. Vstup zdarma, tak dorazte.
9: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
10: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
11: Pak přijeďte do AutoESA.
10: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
11: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
10: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
11: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
12: Hele, vyšla nová kaplinka.
13: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
12: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
13: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
12: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Dead Dance, tedy tanec mrtvých. Takhle krátce před 13. hodinou. No tak když jsme u toho, tak policie už má lepku svaté Zdislavy. Máme pro vás podrobnosti, Dominik řekne víc informací ve zprávách ve 13 hodin. A ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor si dejte, v Žatci ve Svatováclavské ulici bourala tam dvě osobní auta a částečně brání provozu. Dejte na to pozor. A ještě na trase z Teplic do Děčína za Liboukce bude probíhat sečení trávy. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
4: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
3: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
4: A co si ještě přibalit až 40 000 na ruku?
3: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
5: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hitradio.
2: Je 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Policie už má lebku svaté Zdislavy, ukradenou v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí. Muž, který relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty odcizil, ji zalil do betonu. Teď se lebku snaží vyjmout specialisté. Zadržený vypověděl, že chtěl ostatky pohřbít. U státních maturit letos na jaře neuspělo 9,5% studentů, kteří zkoušku dělali poprvé. Výsledek je srovnatelný s rokem 2023. Loni neuspělo přes 12% prvomaturantů. Výsledky didaktických testů dnes Cermat předává školám, ředitelé je žákům zpřístupní nejpozději v pondělí. Studenti registrovaní ve výsledkovém portálu žáka je dostanou také elektronicky. Zpěvák Daniel Žižka postoupil do finále 70. ročníku Eurovize. Ve druhém semifinále, které se konalo včera večer, zaujal porotu i mezinárodní diváky svou písní Crossroads. Finále je na programu zítra od 9 večer. Eurovize se letos koná ve Vídni, loni ji totiž vyhrál rakouský zpěvák JJ. A teď už míříme k nám do regionu.
3: Most se tenhle víkend promění v město plné silných motorek. Jedou se tam totiž závody superbajků. Mostecký víkend je specifický tím, jak blízko pustí fanoušky k dění. S jednou vstupenkou získají návštěvníci přístup na všechny tribuny i do pedoku, kde mohou sledovat práci týmu nebo potkávat jezdce. Dnes si navíc můžete projet mostecký okruh na vlastní motorce.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Na Ústecku bude dnes po celý den převážně velká oblačnost. Odpoledne se přidají i přehánky. Teploty 13 až 16 stupňů, na horách 8 až 11 stupňů Celsia.
0: Jirka Pelnář. Hitrádio.
4: Je pátek, 1 hodina odpoledne a to znamená jedno jediné, že posloucháte správné rádio, správné hit rádio, protože už za chviličku můžete vyhrát 10 000 na nákup a k tomu prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu. Pokud jste se tedy přihlásili do hry na webu hitradio.cz, jestli ne, tak máte kolik cca? 5-6 minutek ještě na to, abyste to stihli. Pokud ano, tak si držte palce a buďte na telefonu, za chviličku volám.
0: Hit Radio Nord Music.

Posloucháte Hit Radio ve 13 hodin a 11 minut. Ještě chviličku vám dám času na to, aby se mohli na poslední chvíli zaregistrovat do hry na webu hitradio.cz a mít tak šanci vyhrát poukaz v hodnotě 10 000 na nákup, teď momentálně před víkendem, a k tomu navíc ještě prémiové mobilní telefony. Využiju alespoň čas, můžeme si připomenout aktuální výsledky Eurovize, protože zatím jako nejlepší úspěch na Eurovizi tak měl v roce 2018 Nicolas Joseph, který na konci skončil na 6. místě. Vesna se dostala také do velkého finále na 10. místě rok 2023. Lake Malawi 11. místo. A pak už to bylo jenom horší a horší. Nicolas Joseph tedy aktuálně jakože vlastně jako strop pro Česko. No a teď tam máme na Eurovizi frajera, který uchvátil celou porotu a uchvátil samozřejmě i celý hudební svět, a to ne nějakou bizarní show, kostýmama, ale čistě pouze a jenom svým hlasem a svým uměním. Pojďme si ho poslechnout. Takhle to vypadalo v druhém semifinále, kdy nakonec tedy postoupil do finále. Takhle zní Daniel. Tak poslouchejte pozorně, jo.

To je tak boží hlas, to je tak boží hlas. Jestli někdy tahle soutěž byla o pěveckém, skutečném pěveckém talentu, no tak ty kokos, kdo jiný prostě, kdo jiný, co jinýho by se tam mělo hodnotit. Tohle je nádherný hlas, vůbec nechápu, jak to tam dává, s jakou lehkostí a ladností. Doporučuju, pokud jste neviděli jeho vystoupení, tak koukněte se, je to všude na všech sociálních sítích. Píseň Crossroads je fantastický počin hudební, ale ten hlas, ten je prostě úplně vodinot. No tak budeme mu držet palce, v sobotu tedy velký finále a velké po dlouhých letech české želízko v ohni, kdy opravdu máme šanci na nějaký krásný úspěch. Každopádně v jednom z rozhovorů tak Dan říkal, že vlastně mu vůbec nejde o umístění, ale že mu jde o to, aby se ta message, která se skrývá v té písni, dostala do celého světa. A to si myslím, že už teď se mu podařilo. Budeme mu držet palce, no a když už jsme u té Eurovize, tak pojďme si dát tedy teď na Hit Rádiu doposavat nejúspěšnějšího Čecha, a to Mikolase. Šesté místo, tohle je nejnovější hit od Mikolase, jmenuje se Ferrari. Tak tady je na Hit Rádiu. 1, 2, 3.

0: One Direction na Hit Radio ve 13:24. Jak už jste slyšeli u nás ve zprávách, tak Lebka z Dislavy už se našla. Ten frajer, co ji ukrad, tak si ji prostě přines domů a jak jsme tady pár dní zpátky řešili, co s ní asi jako bude dělat, tak on ji prostě zalil do betonu. Jo, slyšíte správně, prostě ji vzal a zalil do betonu. Proč? Tak to netuším. Podle teda posledních zpráv, tak říkal, že ji prej chtěl jako pohřbít. Já nevím, tak tohle se dělalo v 90. ne? Spíš, nebo nevím. Já jsem to chtěl původně jako zadat do Google, zalévání lidí do betonu, ale bál jsem se. V dnešní době, jako všichni ví všechno, co googlujeme, co hledáme, tak jsem se bál, že bych už jako nedošel asi domů. Takže zalévání lidí do betonu negoogluju, každopádně tohle teda... Asi jsme si každý možná mysleli, že by to chtěl prodat třeba na nějakém černém trhu, ale tohle si myslím, že je věc, která nás absolutně nenapadla. Každopádně, jestli napadla jeho, tak si myslím, že policajti by se měli podívat asi i u něj na dvorku, teda. Tam asi někde se schovává. No, nevím, sám jsem zvědavý, kam tohle ještě dospěje. Posloucháte Hit Radio, za chvíli Pink, taky Nickelback a finále naší velké hry o mobilní telefony a 10 000 na nákup.
1: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
2: Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 1 KK v Plzni na Jižním předměstí za 4 590 000 korun, byt 4 KK v Praze na Novém městě za 20 950 000, rodinný dům v Křenicích na Praze Východ za 18 790 000, byt 3 KK v Praze na Chodově za 8 990 000 a ještě jednou pražský Chodov a byt 3 KK za 9 390 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: A čelovky vaření a papání?
11: Máme.
10: A batůžek malý a velký?
11: Máme.
10: A co boty a botičky do každého počasí?
11: Jasně, že máme.
10: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
12: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
13: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Rádia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Rádiem.
10: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Pink Runaway na Hit Radio ve 13:35. 3 týdny v kuse hrajeme tady na Hit Radio společně s Tesco Mobile o nádhernou cenu, kdy na konci každého týdne tak vám dáváme 10 tisíc na nákup. A tento třetí finálový týden je výjimečný v tom, že k těm 10 tisícům na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile přihazujeme ještě 4 mobilní telefony Xiaomi Redmi Note 15 Pro ve 4G. Vaším úkolem každý týden bylo poslat SMSku, která každý týden byla na jiné téma. Tento týden máme SMSky od vašich dětí, jo? A nebo prostě od dětí, který máte v rodině. Protože to jsou občas SMSky, kdy nám teda jako zůstává rozum stát a zároveň, kdy se nám taky vaří krev v těle, no a nebo přicházíme o tep. A já tady mám výherní SMSku, která zaprvé získává denní výhru Surikarty, což je karetní hra, která je vytvořená od psychologa a je přímo pro rodiny, to jako doporučuju, to si zažiňte, sobě se dozvíte takové věci, které jste vůbec netušili. No a hlavně, těch 10 tisíc na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile a 4 mobilní telefony. A ta SMSka zní: nechceš se po cestě venku zastavit v Alzaboxu? Nelekni se, v tom Alzaboxu bude těhotenský test, je to jenom pro jistotu. A to je SMSka, kterou dostala Petra, kterou má právě teď na telefonu. Halo, slyšíme se?
1: Ano, slyšíme, dobrý den.
0: Dobrý den, tak Peti, já gratuluju, protože je tady hlavní výhra. 10 tisíc na nákup mobilní aplikaci Tesco Mobile a 4 mobilní telefony.
1: No tak to je super, to je bezvadný. Děkuju moc.
0: A zeptám se, mám gratulovat dvakrát nebo stačí jednou? Bylo to opravdu jenom pro jistotu?
1: Jo, bylo to pro jistotu. Bylo to pro jistotu, mě teda zarazilo to řešení, protože já bych to na jejím místě vyřešila jinak. Já bych si došla do lékárny nebo do drogerie, ten test bych si koupila. A nikomu bych to neřekla.
0: Ale tak no. Tohle je krásný, tak evidentně tak prostě má ve vás obrovskou důvěru.
1: Určitě, určitě.
0: No a co jste si jako říkala, když jste tuhle zprávu poprvé viděla?
1: No, tak samozřejmě, za prvý, už sice studuje, je ve třeťáku na střední, ale její 18, takže prostě, tak jsem to četla, věděla jsem, že ochranu používá, takže jsem jako samozřejmě jako člověk jako zapochybuje, ale věděla jsem, že to bude v pohodě. To... studuje dál a studovat snad ještě bude.
0: Řekněte mi, před těma 18 lety, kdy se narodila, tohle bylo přesně to, co si člověk jako představuje v rodičovství, že jednou bude řešit, že jo? To je přesně ono, ne?
1: Jo, tak já myslím, že před 18 lety jsem si jako tohle ještě nepředstavovala. Jako myslím, že pubertu dětí si po narození opravdu nepředstavíte. A to už se jenom modlíte, ať už to skončí.
0: Jo, to je přesně ono, to je přesně ono. To si jenom člověk říká, pane bože, teď je to tak krásný, jak se to učí mluvit, jak se to učí chodit, ale co to bude dělat jednou?
1: Jo. A je to opravdu tak, jak se říká, prostě malí děti, malé starosti, velký děti, velké starosti. Já vím, že prostě jsem tomu nevěřila, když byli maličký, ale prostě mám ještě syna 16-letýho. No, je to mazec.
0: No,
1: je
0: tak třeba jemu se to povede, abyste byla babička taky co nejdřív. Ne, mladá babička, ta se hodí teď. V téhle době mladý babičky jsou k nezaplacení, teda. Akorát všechny babičky stejně pracují, chodí na nehty, na kosmetiku a tak podobně a nehlídají. Dobře, tak jo, Peti, já vás nebudu vás trápit dalšíma otázkama. Já vám gratuluju. Máte tedy 10 tisíc na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile a 4x smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro. Komu ty mobilní telefony dáte?
1: No, asi podělím děcka.

0: Benson Boone na Hit Radio na páteční odpoledne. Bylo tři čtvrtě na dvě. Toto letí, to je krásný. Před chviličkou tak jsem taky rozdal hlavní cenu 10 000 na nákup a zároveň k tomu také 4 mobilní telefony. A musím teda říct, že ta SMS-ka, jo, která, ty si představte, že jste rodiče a že vám přijde od vaší dcery zpráva, že máte někde vyzvednout její těhotenský test a že se nemáte bát, že to má jenom pro jistotu. Tak to je zpráva, která mě vlastně jako strašně jako zarazila na jednu stranu, a to v dobrým. Že když si představíte, že tohle vám napíše vaše dítě, no tak vy jste vyhráli životní jackpot, protože na rovinu. Řekli vy jste vašim rodičům, kdy a kde to bylo jako poprvé? A nebo mluvili jste vůbec někdy s vašima rodičema o vašem jako sexuálním životě, třeba v pubertě, na střední škole, na vejšce? Předpokládám, že asi ne. Pokud ano, tak to vám jako gratuluju, protože není to v životě tak častý. A když jste rodič a vaše dítě vám pošle takovouhle zprávu, tak jste prostě vyhráli opravdu životní jackpot, a to je důvěra vašich dětí, že se vám můžou svěřit i s takovouhle věcí. Takže jako Pétě tedy ještě jednou gratuluju na dálku, a nejenom k té víře, ale vlastně i k té životní víře. Gratuluju se dvakrát. A my si dáme, co si dáme do 14. hodiny? Dáme si třeba Topic, dáme si Avril Lavigne, jasně, tady vyberu od Avril Lavigne tematicky, co bychom si mohli dát. Avril Lavigne, podle mě, tady bude mít třeba, jo, máme, hele. To je píseň, která se jmenuje My Happy Ending, tak... Si myslím, že to se nám docela k tomu hodí. Tak už za chvíli. Tady u nás na Hit Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Letní akce pod Čirákem. Rokový letňák, country večer s kapelou Drac, hned vedle party, revival show AC/DC a Uriah Heep, summer party, pomáda s Martinem Hrdinkou a večer pod lampiony s hudebním divadlem hned vedle.
3: Letní kino, Klášterec nad Ohří.
4: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
5: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
6: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
5: A co já?
6: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni. Protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
7: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Vítejte v areálu Hippodrom Most, místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze. Novou sezónu otevíráme 1. dubna 2026. Těšíme se na vás, Hippodrom Most.
12: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap.
13: Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
14: Gap. Individual style for every generation.
15: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis na e-mail účetní@dd-bystrany.cz a ještě jednou e-mail účetní@dd-bystrany.cz. Práce, která dává smysl.
16: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
17: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
16: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
18: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
19: Hit Radio. Hit Radio.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na obchvatu mostu směrem na Žatec u odbočky na Vtelno u Kruháče. Bude u Kranice probíhat práce údržby a ještě na trase z Chomutova na most u Jirkova bude v pravém pruhu probíhat údržba zeleně. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Trenírkárna.cz.
7: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
6: Trénírka!

0: Sluc do mi nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo gambrinus patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: Bylo 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, pohodové odpoledne. Sněmovna schválila spornou novelu zákonů o veřejných rozpočtech. Předlohu teď dostane k posouzení Senát a pak ji ještě musí podepsat prezident. Opozice avizovala, že se kvůli obsahu materiálu i zařazení pevného hlasování obrátí na ústavní soud. Pochod Praha-Prčice je opět tady. Pochodníci se na cestu vydají už zítra. Na akci reagují i České dráhy, posílí vlakovou dopravu do míst startu pochodu. Pokračuje mluvčí dopravce Vanda Rajnochová.
5: Pro účastníky akce České dráhy vypraví speciální vlaky, posílí pravidelné dálkové i regionální spoje a zajistí mimořádná zastavení odpoledních dálkových vlaků v Heřmaničkách.
4: Účastníci pochodu také mohou využít speciální celodenní jízdenku Region Středočeský Prčice. Varšavská radnice včera oznámila, že poprvé uznala sňatek osob stejného pohlaví uzavřený v zahraničí. Učinila tak v souladu s verdikty Soudního dvora Evropské unie a Polského nejvyššího správního soudu. Spolky na obranu práv komunity LGBT+ tento počin označili za klíčový historický okamžik v zemi, ve které se většina obyvatel hlásí ke katolické víře. A teď ještě něco z našeho regionu.
6: Hokejové mistrovství světa můžete sledovat i u jezera Most. U vodní plochy bude připravena velkoplošná obrazovka a tak můžete společně fanit českému týmu. První zápas bude k vidění už dnes od 20:20, kdy se česká repre utká s výběrem Dánska. Hned zítra můžete přijít na klání se Slovinskem, v pondělí se Švédy a pak i další zápasy.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz.
6: Na severu Čech bude dnes po celý den převážně velká oblačnost, odpoledne se začne protrhávat a lokálně se vyskytnou přehánky, teploty 13 až 16 stupňů Celsia.
2: Jirka Pelnář, Hit Radio.
7: Krásný páteční odpoledne, přeju 2 hodiny odpoledne, posloucháte Hit Radio, před námi další hodina skvělá hitů. Máme připravený například Aerosmith, bude taky Jay-Z i Alicia Keys. No a to nejzásadnější v této hodině, tak bude samozřejmě hokej, protože dneska to začíná hokejový šílenství v Česku. Dneska hrajeme proti Dánsku a vypadá to, že Dánsko přišlo o svoji golmanskou jedničku. Podrobnosti řeknu za chvilku.
2: Hit Radio Nord

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Nerd Music.

Jay-Z a Alicia Keys na Hit Radio ve čtvrt na tři v pátek odpoledne. Dneska nám začíná mistrovství světa v hokeji. Už jste viděli auta s českýma vlaječkama na zrcátkách? No jasně, naše národní šílenství začíná. Dámy, omlouvám se, teď pár dní, týdnu, asi v práci od svých kolegů neuslyšíte nic jiného. Na druhou stranu, pokud fandíte hokeji, tak to bude jako skvělý v té práci, jak se propojíte. Bude to super. My se tady na to na Hit Radio těšíme. Máme pro vás spoustu speciálů, které uslyšíte několikrát denně. Samozřejmě i my žijeme hokejem. No a zatímco my se teda všichni těšíme, tak Dánsko, náš dnešní soupeř, tak to se zahalilo do černé. Jo, tam je teďko ticho jako v kostele. Jejich golmanská jednička totiž zřejmě nenastoupí k večernímu zápasu a dost možná úplně opustí světový šampionát kvůli zranění. Jestli se to opravdu stane, tak pro Dánsko to znamená to, že Dánsku zůstanou pouze dva brankáři, kteří s mezinárodním turnajem nemají vůbec žádné zkušenosti. No, co se dá dělat, no, ale je to soupeř, tak... Tak nebudu lhát, no. To nám asi jako dělá trošku radost. No, tak jejich hlavní golman, golmanská jednička, kterou nedávno napsali na soupisku, zmešká turnaj. No tak mu pošlem nějakou písničku, ne? Když jsme tady v rádiu, navíc jsme Češi, máme specifický humor, tak trošku škodolibě tedy posílám do Dánska jejich golmanovi, který přijde o mistrovství světa. Píseň od Aerosmith, I don't wanna miss a thing. Nechci zmeškat jedinou věc. I could stay

0: Fergie na Hit Radio, Little Party Never Killed Nobody, ideální páteční hit. Malá party ještě nikoho nikdy nezabila, jo? Dobře, ok, o tom se tady zpívá. Jestli máte v telefonu pozvánku na dnešek na nějakou večerní party a moc se vám jako nechce, že byste radši byli na gauči v dece s bramburkama a Netflixem, tak asi radši běžte na tu party, jo? V pondělí kolem naší země prolítne asteroid, velký jako autobus. Bude teda asi 90 000 km od nás, ale pořád je to asi třikrát blíž než je měsíc. Takže jako kdo ví, jestli to nebude poslední páteční party, poslední víkend. Takhle, díval jsem se, co NASA. A NASA tvrdí, že nám nic nehrozí. Na druhou stranu všichni máme televizi, všichni jsme viděli všechny ty filmy, nechci teď teda dělat nějakou paniku, jo, ale mám pocit, že i kdyby nám něco rozlo, tak nám to stejně neřeknou, aby tady na té zemi během tohle víkendu nenastala apokalypsa. Takže ano, uvidíme prostě, jak to nakonec dopadne. Každopádně, kdyby náhodou nás to jako trefilo a tady ta země by zmáčkla pomyslnou klávesnici delete, tak docela jako ocenuju smysl pro humor matky přírody, že by se to stalo jako zrovna v pondělí. To je dokonalý, to by byl jako dokonalý příběh, tak uvidíme. Za chvíli, Damiano David, no a když teď sebe tak jako poslouchám, chce to trošku optimismu, tak si dáme Olgu Lounovou s hitem Jsem optimista. Tady na Hit Radio.
1: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid. Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.
2: Teď vás potřebujeme na stínadlech.
3: FK Teplice versus FK Dukla Praha. V sobotu 16. května od 17 hodin v Teplické aréně na stínadlech.
2: Před utkáním začíná v 15 hodin fanzóna pro děti i dospělé. Na fotbal do Teplic vás zve mediální partner klubu Hit Radio Nord Music.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
9: Jo, ještě beton.
10: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech u ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
11: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
15: Hele, vyšla nová kaplinka.
16: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
15: Portugalsko, Solunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
16: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
15: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
17: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
18: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Citadela Litvínov slaví 50 let. V sobotu 16. května od 12.30 vás čeká den plný hudby, big bandů a swingové show Daši a Jana Smigmatora na prostranství před Citadelou. Chybět nebude ani den otevřených dveří, dílničky pro děti a večer afterparty v klubu Ponorka. Vstup zdarma, tak dorazte.
19: Ústečtí fotbalisté mají na jaře skvělou formu a chtějí si ji udržet až do konce. FK Viagem Ústí nad Labem versus SK Slavia Praha B. Další bitva, kterou hostí Ústecký městský stadion v sobotu 16. května od 17 hodin. Přijďte fandit. Ústí proti Bčku Slavia. Fotbal, na který vás zve mediální partner Severočechu, Hit Radio Nord Music.
20: Hit Radio. Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Damiano David na Hit Radio ve 14 hodin 37 minut. Tohle je zpěvák, který se svojí kapelou Maneskin před lety vyhrál Eurovizi. Finále Eurovize bude zítra v 9 hodin večer a my můžeme konečně zase fandit českýmu reprezentantovi v samotném finále. Daniel Žižka to dokázal, dostal se do finále. Včera se to dozvěděl vlastně večer, byl poslední nominovaný. Normálně ho nechali vycukat, je to 10. postupující a je teda jako fantastický. Sleduju všechny sociální sítě, podívejte se na to taky, jak pomalu, ale jistě se do něj zamilovává celý svět. Tak snad mu celý svět zítra v 9 večer ve finále pošle hlasy, protože my jako Češi pro něj samozřejmě hlasovat nemůžeme. Necháme to tedy na ostatních, necháme to osudu, budeme mu zítra držet palce a v pondělí to potom probereme. 14 hodin 38 minut je aktuální čas, to znamená, že za 22 minut budou zprávy a hned po nich páteční odpolední show.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Tento týden můžete v Padla vyhrát Tiki Taka v Ústí nad Labem.
3: Labem, to končí na M. Musíte nás poslouchat a zahrát si s náma slovní fotbal.
2: Fotbal. Lehký, to je lehký, to zvládne každej.
3: Jo, jak myslíš? Tak si to zkuste s náma, tento týden v Padla na Hit Radio Nord Music.
1: Dej si tu nejlepší náladu na severu Čech.

0: Farben, Baby Goodbye, a to říkám i já. Goodbye, od 15 je tady s vámi odpolední show. To znamená, že já opouštím studio Hitrádia, budu se na vás těšit zase v pondělí ve 12 hodin, kdy nám v pondělí ve 12 začnou srdcovky. Jestli máte nápad do srdcovek, jo? Co třeba ještě nezaznělo? Co byste chtěli, aby tam zaznělo? Tak klidně mi můžete psát, i soukromně na Instagram. Jsem tam jako Jirka Pelnář a já přes víkend budu dávat dohromady srdcovky na pondělí, tak možná, že tam i ten váš nápad, tu vaši inspiraci rovnou zakomponuju. Bude to hezký. V pondělí se máte na co těšit, bude začínat nový pracovní týden a my ho opět se srdcovkama odstartujeme velmi stylově. Užijte si víkend, užijte si odpolední show v pondělí. Pa, pa.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
5: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
6: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
7: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír 280 gramů za 21,90 a rajčata koktejlová 400 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido-e-shop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte svimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
9: Zafido-e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnostní

0: bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
2: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
3: Dneska tu ve studiu vítáme vzácného ptáka, hosta pana Luboše Datla ze Zooparku Zelčín. Pane Žůvo, slyšeli jsme, že se k vám do zooparku nastěhoval vzácný pták, jakého svět neviděl.
4: Ano, ano, je to tak, máte pravdu. Pamatuju si to na den přesně, kdy k nám 30. února do Zelčína přiletěl krásně opeřený kůň a zabydl se nám ve výběhu. Ukachen.
3: Počkejte, kůň? Ukachen?
4: Já jsem řekl kůň, jsem neřekl. To jste řekla vy? Jsem řekl klokan, protože ty se k nám v březnu vždycky stěhují z teplých krajin.
3: Tak moment, kůň nebo žába?
4: Madam, co mi sem pletete nějaké jednoživelníky? Bavíme se přeci o krásných zpěvných ovcích. To, když slyšíte ten jejich koncert, to je jak árie z prodanky.
3: Pane Sisle, jste si jistý těmi ovcemi, ty přeci nespívají, že?
4: No, budete se divit, naše lamy zpívají a jak krásně. Jedna z nich se dokonce doprovází na klavír.
3: Co? To?
4: No, že jedna z našich kos je rozená barová tanečnice. Tava má na kladině takovou olympijskou formu, že by mohla s flekou klidně do repre.
3: Do reprezentace? Jako za nároďák?
4: No jasně, dej to říkám. Každý z našich pštrosů má vlohy pro něco jiného. Jeden krásně maluje, druhý má vlohy na paličkování, třetí zastočí videa na YouTubeko.
3: Se mi zdá, že k vám do toho zooparku v Zelčíně asi zajedu.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Krásné odpoledne všem řidičům za volanty. Míříme taky na Chomutovsku. Mezi Drouškovicemi a Březnem máme nehodu dvou osobních aut. Tady tudy určitě opatrně při pátku, ať si neskazíte víkend. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu.
2: Všude dobře? Domo nejlíp! Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
6: nábytek. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
7: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Lebku svaté Zdislavy z baziliky v Jaboném v Podještědí na Liberecku zalil muž, kterého policie zadržela kvůli její krádeži do betonu. Policie ho má od čtvrtka a odborníci se z něj pokusí lebku výmout. Muž odůvodnil krádež tím, že nesouhlasil s jejím vystavováním a chtěl jí pohřbít. Pokud se bude prodlužovat konflikt na Blízkém východě, bude pravděpodobně nutné upravit české úrokové sazby. Shodla se na tom část bankovní rady České národní banky. Bankovní rada minulý týden jednomyslně rozhodla o ponechání základní úrokové sazby na 3,5%. Venkovní akce oživují květen napříč českými městy. Například v Liberci se uskuteční májový trh, který už tuto neděli zaplní prostor před radnicí. Co na návštěvníky čeká, ví za město Ondřej Červinka.
8: Řemeslné výrobky, spoustu dobrot a pití. Na programu bude náhodné setkání, Matěj Čejchan a děti budou moct zhlédnout pohádku Báby mraženy a vytvořit si jarní dekorace v našich výtvarných dílničkách.
7: Podobné trhy se o víkendu konají také v Praze na Náplavce nebo třeba v Děčíně.
1: Hokejový servis Hit Radio.
7: Mistrovství světa v hokeji, které dnes začíná ve Švýcarsku, zvýšilo výrazně zájem o letenky do dějiště šampionátu. Vyplývá to z informací prodejců letenek. Například podle portálu Letuška evidují zhruba 15% nárůst zájmu o lety do Ženevy a Bazileje. Podle Student agency vzrostl meziročně prodej letenek do Ženevy o 50% a do Curychu na dny šampionátu dokonce až o 300%. Také ceny letenek jsou vyšší asi o polovinu oproti běžným termínům. Češi dnes se hrají první utkání s Dánskem od 20 hodin a 20 minut.
9: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.
10: Až do večera bude i pátek na severu Čech proměnlivej, tak s tím počítejte. Ojediněle může ještě dorazit nějaká ta přehánka nebo bouřka a na teploměrech 13 až 17. Nás ale samozřejmě všechny zajímá víkend, tak přátelé, o víkendu prakticky stejně. Budou se střídat jak mraky, tak sluníčko a naměříme 14 až 18 stupňů.
1: Hit Radio Nord Music.
0: No a konečně startujeme poslední odpolední show tohoto týdne. Páteční padla, to je taková sladká tečka třetíčka na dortu. S vámi až do 18 hodin Káťa Haplová.
10: A Kamil Bílský. Takže přátelé, aktovky kopněte do rohu, jo. Notebooky hoďte do šuplíku, jo. Startuje odpolední volno a startuje hitem Forever Young.

0: Tohle je perla našeho pátečního odpoledního playlistu Sapphire. Ed Sheeran, Hit Radio North Music, no a samozřejmě taky 9 minut po třetí hodině odpolední show padla.
1: Tak krásný odpoledne a dobrou náladu k tomu, přátelé. My tady máme od chvíle, co jsme přišli do rádia, páč jsme zjistili, že mezi náma pracuje nějaký koumák.
0: Ale vysloveně koumák, to takhle, tady jsou umělci opravdu všichni, to se musí jako nechat.
1: Ale tohle je extra umělec.
0: Extra umělec.
1: Víte, co se stalo? No samozřejmě, dneska startuje mistrovství světa v ledním hokeji, to ví každý a my budeme ve 2020 držet palce našim, který čeká první zápas. Ale pozor, u nás v rádiu chtěl být někdo aktivní a tak vytiskl rozpis celého mistrovství světa, to znamená všech zápasů, který hrajou naši.
0: Na tom ještě není nic.
1: Ne,
0: nic jako
1: to je hezká aktivita.
0: Hezká aktivita.
1: Máme to tady na očích a víme, který den jdeme do akce.
0: Přesně. Škoda akorát, že ten koumák, ten umělec, tohle dal do tiskárny, která tiskne pouze černobíle, takže nikdo z nás prostě z těch vlaječek nedokáže poznat, o jaký stát se jedná. Tam jsou prostě jenom vlajky, tak českou možná poznáme.
1: Jo, českou ale... i když nejsem si jistý,
0: no právě.
1: Jestli ten Klín a ty dva pruhy nemá i jiná země
0: to
1: na světě. Ale podle mě to bude my, to bude Česko.
0: Jo,
1: to horší jsou to. Ty naši soupeři.
0: Tak.
1: Třeba dneska tam máme vytištěnou černobílou vlajku, která má tmavý podklad a na něm je kříž.
0: Kříž, takže to může být. Jo, Švýcarsko.
1: Pozor, Švýcarsko má kříž uprostřed.
0: Jo, tohle jo. Je bokem.
1: Tohle je bokem. Tam typuju být. Finsko, Švédsko, Dánsko.
0: Island.
1: Island.
0: Norsko. Dominikánská republika, možná taky Gruzie.
1: To podle mě naši vůbec netušej, proti komu dneska nastoupí. Rozumíš? Ty seděj v šatně, říkaj si, tak kdo
0: to
1: asi přijde?
0: To, kdo to bude?
1: Trenére, jaká je taktika? No já nevím, záleží, proti komu budeme hrát. No ale to není všechno. Já tady koukám na další černobílý rozpis našich vlaječek u nás v rádiu a zjišťuju, že ve středu hrajeme proti někomu, kdo má na vlajce 3 pruhy. A ty 3 pruhy jsou svislé.
0: Svislé 3 pruhy, takže já jsem to dala umělé inteligenci.
1: Ano, kdo by to mohl být ve středu proti nám?
0: Nadechnu se, jo.
1: No.
0: Francie, Itálie, Irsko, Belgie, Rumunsko, Čad, Mali, Gvinea, Nigérie, Pobřeží slonoviny, Kamerun, Peru a Mexiko, Moldavsko, Andorra. A nebo Kanada, ale tam by musel být ještě ten krásný trojlist.
1: Ne, tam ve středu javorovej list není. Tam javorovej list není, typuju Mali.
0: Mali.
1: No tak přátelé, nezbývá než fandit stejně jako fandíme my v rádiu. Budeme našim držet palce. Doufejme, že ten šampionát klapne. A kdyby ne, tak ať skončíme aspoň za Mali druhý. To by bylo taky hezký.

0: To je romantika, čověče. Takové... Dobře.
1: No každá romantika musí skončit pusou, ne?
0: Dobře.
1: Víc si dovolit nemůžem, nejsme na to oblečení.
0: Tak, ano. Takhle bych to asi uzavřela. Ale dost bylo romantiky. Tohle bylo takový pohlazení po práci. Lady Gaga, Hold My Hand, hit Radio North Music. No ale hlavně páteční odpolední show padla.
1: A to znamená, že naposledy tenhle týden jdeme s váma blbnout, jdem si s váma hrát, zkrátka dobře, jdeme naposledy soutěžit o Tiki Taka na cestách v Ústí nad Labem.
0: Už v úterý 19. května od 19 hodin v Ústeckém kulturáku Tiki Taka na cestách. To je prostě naprosto úžasná velkolepá show, nejenom pro fanoušky fotbalu, ale pro všechny, kteří se prostě dobře baví.
1: Určitě. Spousta lidí to zná z televize, protože tenhle ten pořad dávají každý pondělí večer a každý taky ví, kdo to sleduje, že tam chodí nejenom fotbaloví odborníci, ale třeba i herci, zpěváci a lidi, kteří fotbalu vůbec nerozumějí. Naposledy jsem tam viděl třeba kolegu Martina Hranáče. Ten tam tomu taky dával.
0: Korunku, ale čověče.
1: A o tom to je, aby se zasmáli a pobavili úplně všichni. Tak tohle vás čeká i v úterý 19. května od 19 hodin v Ústeckém kulturáku, kam dorazí Tiki Taka na cestách.
0: No a my, jelikož je pátek, tak máme pro vás opravdu poslední dva lupeny, poslední dvě vstupenky na Ústecký Tiki Taka. A ty dostane někdo z vás, kdo si s náma bude chtít zahrát slovní fotbálek.
1: Prostě fotbal za slovní fotbal.
0: Ano.
1: Tak kdo si rád hraje, kdo nezlobí a hlavně kdo se nestydí, může vzít do ruky telefon a zkusit vytočit jako první 47 522 1415.
0: To je to kouzelné číslo sem do studia Hit Radio North Music. 47 522 1415. No tak kdo bude ten první?
1: Tenhle týden jste nás už čtyřikrát porazili, tak schválně, jestli to zvládnete i dneska. 47 522 1415. S nejrychlejším z vás si zahrajeme slovní fotbal.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Ještě tady máme hlasovku od Tomáše.
4: Já když jsem se seznámil se svojí teďkon ex ženou, tak oni bydleli přízemí v takovém baráčku. No a já jsem tam byl samozřejmě na noc, že jo, takže juchuchu, hecheche, chachacha, noční, no.
3: Noční.
4: A potom v kránu jsem začal tam to jako zdrhat mize nebo opouštět prostor, jak to ty chlapi dělají, že jo. A zrovna jsem vpadnul ve 4 ráno do náruče jímu otci.
3: Yes.
4: Který se tak zděsil, že začal po mně střílet.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
6: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Já z tebe snad vykvetu.
8: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
9: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
10: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém. Nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
11: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabitek.cz.
12: Vidíš to?
13: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
12: No a víš, co vidím já?
13: Co?
12: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
14: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
12: U nás si vybere úplně každý.
14: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
12: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
14: Nejlepší dárek je

0: XXX Lutz Liberec. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
4: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
5: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
6: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.
5: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Ray Dalton, Blood Running, Hit Radio Nord Music, 2 minutky po 15:30, tak.
1: A teď pozor. Slyšíte to ticho? Tomu se říká klid před bouří, neboli napětí, neboli poslední šance vyhrát si u nás tiki taka na cestách v Ústí nad Labem 19. května. Akorát to chce být teďka na drátě jako první. Tak schválně, koho tam máme? Halo, halo.
2: Ahoj, tady Verča.
0: Ahoj, Verčo.
1: Verča, slyšeli jsme dobře, ano. Ale neslyšeli jsme odkud.
2: Teď momentálně z Libouce.
0: Libouchec.
1: Verča momentálně z Libouchce. A hodláš se přestěhovat nebo přejíždíš autem?
2: Ne,
1: nebo?
2: Ne, jsem na cestě domů. Takže
1: a to je kam?
2: Zůstávám. To je právě v Libouchci.
1: To je právě v Libouchci. Dobře. Už víme, odkud seš. Verča z Libouchce. Další šok, zase žena.
0: Ano.
1: Stejně jako včera. Prosím tě, ty jsi taky faninka fotbalu?
2: Ano.
1: Taky. To je neuvěřitelný.
0: Ale a taky faninka Slavie, jako včerejší posluchačka?
2: Ne, rozhodně ne, já jsem faninka Sparty.
0: A je!
1: Hezky!
0: Tak tohle bude souboj.
1: Tady normálně lítají, skry ženský se nám poperou. Tak to je nádhera. Tak to bereme. No takže tím pádem, faninko fotbalu, faninko Sparty, ty máš šanci vyhrát si právě teď 2 lupeny na tiki taka na cestách v Ústí nad Labem. Ovšem tvým úkolem je vyhrát nad náma slovní fotbal. Mm-hmm. Téma dnešního slovního fotbalu jsou zvířata. Co ty na to?
2: No pokusím se, snad to klapne.
1: Snad to
0: my
1: klapne.
0: Budeme držet pěstičky.
1: Stačí 5x kopnout do balonu a lupeny jsou tvý, jo?
2: Mm-hmm.
1: Tak se připrav a jdeme na to. Vykopáváš první zvíře.
2: Dobře, tak zkusíme anakonda.
0: Ty blaho.
1: Anakonda, hezky, začínáme hned na A.
0: Hned z ostra.
1: Mně napadá antilopa.
0: Dobře.
2: Děkuju.
1: Není záč?
2: Agama.
0: Agama.
1: Agama.
0: Super.
1: Super.
0: Díky.
1: To ani nevím, jak vypadá.
2: Ale já to.
1: Ale měli jsme doma knížku od Agamy Požraloka. Jo. Máš pravdu.
0: Požíželu.
1: Tohle zvíře existuje, ale Agama končí taky na A.
0: No právě.
1: A my známe ještě nějaký zvíře na A. Ještě jedna Agama. Ne, my nevíme. My nevíme. Ty jsi nás dostala a vyhráváš. No, jak dneska málo stačilo ke štěstí.
0: Ty jo, takže bereš manžela sebou.
2: No, spíš nevím, jestli manžel veme mě.
1: To je krásný. Ty jsi měla jenom povinnost to vyhrát.
0: Aha.
2: No, tak nějak.
1: No, tak to se ti povedlo.
0: Tak to bude mít radost.
1: A jak manžel naloží s tím druhým lístkem, no, to už necháme
2: to
1: na něm.
2: To nechám překvapit.
0: No, tak snad vezme tebe. Snad si to užijete společně. V úterý díky také na cestách v Ústeckém kulturáku. Ještě jednou Veru, veliká gratulace do Libouchce a užijte si to.
1: Měj se krásně.
2: Já moc krát děkuju.
1: A hezký víkend. Ahoj.
0: Ahoj.
2: Taky ahoj.

0: Čověče, ty se tady točíš jak ta káča, kterou jsme roztáčeli jako děti. Přátelé, Káťa Haplová, odpolední show padla, Hit Radio, Not Music a paří tady na hit, který jste právě slyšeli, tedy Calvin Harris, Dua Lipa a One.
1: Mua. Mua, One Kiss, protože tohle je prostě bomba, ale k tomu páteček Ježíši Kristova noho. Díky bohu za ty dary. Nicméně, před chvilkou jsme rozdali poslední vstupenky na Tiki Taka do Ústí nad Labem na příští úterý, no ale to není všechno, s čím my tady budeme soutěžit.
0: No to rozhodně ne, teď máme celý rok před sebou. Takže pro tenhle týden stačilo,
1: ano.
0: O víkendu si všichni odfrknem a pozor, příští týden, přátelé, dáváme v odpolední show padla na Hit Radio Nord Music do placu tuhle paní.
1: Jsi blaho!
0: To je Sandra, to je legenda, to je krasavice, to je majitelka spousty hitů a hlavně je to první legenda, která dorazí už 23. května do Třebíblic.
1: Je pravda, Třebíblice, to je raj legend aktuálně, protože už 23. tady uvítáme tuhletu legendu a to je samozřejmě Sandra, ale to není všechno, na co se můžeme těšit, jsou tam i další a další interpreti, třeba 15.8. Lou Vega, anebo v září taky hlas Model Talking.
0: Takže vinařství Johanve v Třebíblicích, místo, kde nejenom šmakuje vínko, mm-hmm, ale kde je taky skvělá muzika. A letos to povýšili na legendy legend, světový jména, zkrátka a dobře hvězdy, který jsme měli doma jako děti nalepený na plakátech a poslouchali ještě na kazetách a teď je můžeme vidět naživo. Tak jestli chcete být u toho, buď kupujte lístky na www.johanv.com anebo zkuste vyhrát příští týden v odpolední show padla na Hit Radio Nord Music Sandru.
1: Od pondělí do pátku mezi 15. a 18. hodinou. Hit Radio.
2: Hit Radio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.
4: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
5: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem.

0: května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: trenirkarna.cz.
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: trenirkarna.cz.
0: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
4: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
0: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
4: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký že slíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
0: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili...

0: Kolbrovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
2: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
3: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
2: A co já?
3: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
7: Hit Radio Nord Music.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Man, Love Me Again. S vámi páteční, konečně páteční odpolední show padla a hit Radio North Music.
1: A když jsme u té muziky, tak pokud to ještě náhodou nevíte, tak reprezentant České republiky včera na Eurovizi postoupil do finále.
0: Kamaráde.
1: Takhle to tam včera Danžiška rozbalil.
0: Ale hlavně ty emoce, když se vědělo, že postoupil do sobotního finále, to bylo, já jsem normálně měla až zimomriavky.
1: Koukala si taky?
0: Jo.
1: Taky jsem si to pouštěl. Já byl jednak zvědavý na to vystoupení, jak to bude jako koncipovaný, tak to pojal fakt jako skromně.
0: Ano.
1: Byl jenom on sám na pódiu, bez bod, bosej a kolem něj zrcadla, ve kterých se odrážel a tam zpíval tenhle dojemný hit. Ale to vyhlášení, to byly teda nervy, protože postupovalo do finále 10 států a jeho si nechali na úplný konec. Takže už jenom jeden jediný stát mohl postoupit a tam takových čekatelů. A najednou řekli Česko!
0: Je pravda, že on mi, nebo v jeho výrazu, jeho tváři mi přišlo, že do poslední chvíle už ani jako nedoufal.
1: Taky mi přišlo, že už to trošku vzdali. Tak, jako.
0: Taky odevzdaný, rezignovaný, jo.
1: A najednou nakonec vyskočil jak lenka. A jde se připravovat na víkendový finále, takže přátelé, držte palce, třeba budeme mít po víkendu vítěze Euro.

0: Family Fire, Linkin Park, kapela, která nás na Hit Radio Nord Music doprovodila do 16. hodiny. Krásný pátek. Míříme do Chomutova. V Březenecké ulici máme aktuálně nehodu osobního auta a trolejbusu. Policie už je na místě. A pozor taky na Teplicku. A další bouračka taky v Zabrušanech, takže i tady opatrně. Tady jsou sobě dvě osobní auta. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Teď vás potřebujeme na stínadlech. FK Teplice versus FK Dukla Praha. V sobotu 16. května od 17 hodin v Teplické aréně na stínadlech.
8: Před utkáním začíná v 15 hodin fanzóna pro děti i dospělé. Na fotbal do Teplic vás zve mediální partner klubu Hit Radio Nord Music.
9: Chomutovské slavnosti letos 23. a 24. května. Nenechte si ujít císařské manévry, řemeselný trh a vyprávět bude sám generál Laudon. Vystoupí kejklízy, tanečníci, šermíři, sokolník a další. Chybět nebudou atrakce a soutěže pro děti, domové kolotoče a střelnice. V sobotu hudební večer s kapelou Čtvrtá cenová a ohnivá show.
10: Zve vás statutární město Chomutov. Podrobný program na chomutov.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
13: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. U státních maturit letos na jaře neuspělo 9,5% ze zhruba 80 600 studentů, kteří zkoušku dělali poprvé. Loni neuspělo 12,3% takzvaných prvomaturantů. Výsledky didaktických testů dnes státní organizace CERMAT předává středním školám. Ředitelé je zpřístupní nejpozději v pondělí. Na dálnici D3 bude možné jezdit až 150-kilometrovou rychlostí do konce roku. Ministerstvo dopravy prodloužilo pilotní provoz zvýšené nejvyšší povolené rychlosti na úseku mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným. Co je cílem, vysvětluje mluvčí rezortu František Jemelka.
14: Pilotní provoz na D3 přináší první důležitá data o chování řidičů při vyšší povolené rychlosti, ale pro odpovědné rozhodnutí potřebujeme delší a reprezentativnější sledování v různých ročních období. Bezpečnost zůstává absolutní prioritou. Proto chceme projekt dále vyhodnocovat na základě reálných dlouhodobých dat.
13: Pilotní provoz byl spuštěn loni v říjnu mezi 84. a 131. kilometrem dálnice. Kvóty na zastoupení žen ve vedení velkých firem se vracejí na pořad dne. Týkat se mají společností s akciemi na burze. Evropskou směrnici mělo Česko zavést už před 2 lety. Parlament ji ale nestihl projednat. Pokud to neudělá co nejdříve, hrozí mu sankce od Evropské komise. No a hokejová reprezentace potvrdila zájem o brankáře Lukáše Dostála z Anaheimu, kterému skončila v play-off v zámořské NHL v noci na dnešek sezóna po vyřazení v sérii druhého kola z Vegas. Řekl to dnes po rozbruslení před večerním zápasem s Dány generální manažer Jiří Šlégr.
15: Před chvilkou nám na severu Čech svítilo sluníčko, teď už se to zase mračí. Zkrátka dobře, mění se to každou chvilkou, ojediněle ještě může sprchnout nebo zabouřit a na teploměrech dneska 13 až 17. Jinak víkend bude docela slušný, budou se střídat sluníčko i mraky a na teploměrech 14 až 18.
11: Hit Radio Nord Music.
0: No a poslední padla tohoto týdne je tu s vámi.
15: Zůstaňte s náma, za chvilku pro vás máme finanční odměnu za májku.

0: Eva Farná, její Leporello a páteční odpoledne s odpolední show Padla. 9 minut po 4. hodině Hit Radio North Music.
1: Milí posluchači, věřte, nevěřte, ale na severu Čech se nám normálně rozhořela Majková bitva. Bílina versus Lužice u Mostu. Kdo tohle vyhraje?
0: Přesně. Rozmohl se nám tady takový nešvar, ale to je prostě tradice, takhle to má být. Nicméně tohle celý tradiční klání ohledně těch májek, tak opravdu ta Bílina to vzala prostě od podlahy pořádně.
1: A mně se to líbí.
0: A mně taky.
1: Prostě to k májce a k těmhle tradicím patří. Jestli jste o tom ještě neslyšeli, na náměstí v Bílině prostě někdo pokácel májku.
0: Úplně normální věc.
1: Takhle se to dřív dělávalo, že prostě se chodilo od vesnici k vesnici. A kdo si svoji májku nestřežil, ten o ní přišel. Ale co se mi hrozně líbí, jak tomu ta Bílina přistoupila. Protože jsou města, jsou obce, které to jdou třeba hlásit na policii. Ano. Tam to chápu, když je nějaká škoda na majetku nebo něco takového. Ale Bílina to vzala sportovně, dozvěděla se, že to údajně mohl udělat tým z Lužice na Mostecku, který prej už má nějakých 20 zářezů někde jinde v jiných městech. A tak jim normálně vyhlásili válku a vypsali odměnu.
0: Odměnu 7000 korun za dopadení pachatele.
1: Respektive za ukradení májky právě Lužici na Mostecku.
0: To je dobrý.
1: Takže jestli jste starší 18 let a stihnete do 30. května přinést horní část májky z Lužice na Mostecku, tak vám Bílina vyplatí 7000 korun. A pozor, ze svých kapes. To není z žádného městského rozpočtu. To normálně ty politici vezmou ze svých peněženek.
0: Nececej, to není z městský kasy. Ne. To je dobrý.
1: Až takhle fany to berou, což se mi strašně líbí.
0: Jo, tak to je dobrý. 7000 korun. No tak hoši, na co čekáte?
1: Jenom si říkám, proč do 30. května? Nemá náhodou květen 31 dní.
0: A jo.
1: Kde udělali soudruzí chybu?

0: Krásný odpoledne. Tak takhle šlape volno, přátelé. Je vidět, že máme starosti za sebou a že už si užíváme to volníčko, který bude trvat až do nedělního večera, tak snad nám neuteče tak rychle, jako One Republic právě teď vpadla na Hit Radio Not Music.
1: No, aby jsme vám to páteční odpoledne taky ještě o chlup zpříjemnili, tak se šlapneme za chviličku trošku plyn. Dáme si aktuálně nejlepšího belgického DJe. Nejenom v západní Evropě. Lost Frequencies, The Feeling, aby jsme ten páteční feel měli úplně všichni. A šla panda, kamaráde.
0: Šlapu zelí.
1: A já to vidím.
0: Hoďte další.
1: Za chvilkou na Hit Radio Nord Music. Tak díky, že i páteční odpoledne trávíte s náma.
2: Hit Radio. Milovali jste je. Pustili od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Devadesátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu.
3: Citadela Litvínov slaví 50 let. V sobotu 16. května od 12.30 vás čeká den plný hudby, big bandů a swingové show Daši a Jana Smigmatora na prostranství před Citadelou. Chybět nebude ani den otevřených dveří, dílničky pro děti a večer afterparty v klubu Ponorka. Vstup zdarma, tak dorazte.
4: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
5: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
6: Gap. Individual style for every generation.
7: Chomutovské slavnosti letos 23. a 24. května. Nenechte si ujít císařské manévry, řemeslný trh a vyprávět bude sám generál Laudon. Vystoupí kejklízy, tanečníci, šermíři, sokolník a další. Chybět nebudou atrakce a soutěže pro děti, dobové kolotoče a střelnice.
8: Zve vás statutární město Chomutov
7: a generální partner Severočeské doly AS Chomutov.
8: Více na chomutov.cz.
9: Nákupy v online shop.cz.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis na e-mail účetní@dd.bystrany.cz a ještě jednou e-mail účetní@dd.bystrany.cz. Práce, která dává smysl.
12: Pryč DPH! Pryč DPH!
13: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Vítejte v areálu Hippodrom Most. Místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze. Novou sezónu otevíráme 1. dubna 2026. Těšíme se na vás. Hippodrom Most.
16: čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
17: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
2: Hit Rádio.
18: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Za chvilku už je půl pátý. Vy si užíváte pátek. A my samozřejmě s váma. Of Monsters and Men, Little Talks a Hit Radio North Music.
1: Chce se ti spát.
0: Spát se ti co?
1: Chce. Výška ti těšknou. Oči se ti zavírají. Tak to je jedna možnost tak usnout, že vás někdo uspí, a nebo máte od Hit Radia North Music ty fantastický italský polštáře, o který jsme soutěžili celý týden.
0: Spaměťové pěny, 5x2, dohromady 10 těchto fantastických italských polštářů jsme rozdali tento týden u Lucky Schlegr s Danem Rakackým.
1: Tímto chceme poděkovat sponzorovi této soutěže, kterým je Dům spánku. Mimochodem 6. května otevřel novou prodejnu madrací, postelí a příslušenství u nás v Ústí nad Labem, konkrétně na Žižkově ulici směrem od Bakra. Takže jestli jste neměli to štěstí a ty fantastický polštáře nevyhráli, tak se tam můžete jít mrknout a třeba nějaký pořídíte.
0: Určitě. Nejenom, že vám tam poraděj, ale samozřejmě vám můžou nabídnout i cokoliv, co byste si přáli, veškerého příslušenství ložnicového charakteru. Nebo taky můžete vyzkoušet jejich webovky www.dumspanku.cz, abyste prostě věděli, pro co konkrétně jdete.
1: Takže výhercům gratulujeme, sponzorovi děkujeme, no a příští týden laďte dál Hit Radio Not Music, protože další soutěže už se na vás valej.

0: Tohle je odpolední show Padla na Hit Radio Nord Music a společně s náma taky Jennifer Lopez a Pitbull.
1: No, jelikož máme páteček, konečně, tak otázka samozřejmě zní, kam vyrazit za zábavou na severu Čech.
0: Máš něco?
1: To si teda piš, že mám.
0: Tak dávej ber.
1: Já už totiž vidím, že tady sleduješ hokej.
0: No je, teď začalo mistrovství světa v ledním hokeji.
1: No právě, a vy všichni můžete, nebo my všichni můžeme společně sledovat mistrovství světa v ledním hokeji taky na jezeře Most, protože opět je to už tady taková tradice, se tady můžeme všichni sejít, no a společně sledovat všechny ty zápasy. U skvělý atmosféry u jezera Most. Dát si k tomu něco dobrýho, k pití, k papání a prostě si tenhle sportovní

0: ale samozřejmě bude i bublinář, chůdař, princezna a já nevím, co všechno. Na správný dětský party nesmí chybět.
1: Přesně, no a abyste nemuseli o víkendu třeba vařit, dámy, tak pro vás, a možná i teda pro pány, taky další pozvánka, a to je guláš a pivo v Lovosicích na Václavském náměstí. Zadarmo to nebude, bude to samozřejmě ochutnávkový. V sobotu od 13 hodin na Václavském náměstí. No a Guláš Fest v sobotu od 9 ráno, taky třeba ve Štětí. Dobrou chuť.
0: No a aby jsme vysvětlili ten rachot, který možná slyšíte na severu Čech, tak přátelé, Autodrom Most hostí mistrovství světa superbajků.
1: Yes.
0: To je velká sportovní událost, máme tam i 4 Čechy mezi závodníky, takže je komu fandit, běžte se podívat, stojí to za to. A navíc pozor, než se začne závodit, tak ještě dneska tam prej na tu závodní dráhu můžeme vyrazit se svojí motorkou a vyzkoušet si to. To je super.
1: S tou javou starou.
0: No jasně, jestli máte javu starou, přijďte. Ono to sice víc smrdí, než jede, ale budete jak závodníci.
1: Tak příjemnou zábavu.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Koncerty v KCčku. Lenka Nová, Pacifik, Tereza Mašková, Marie Telšarová, Strašlivá podívaná, Vzpomínka na Marsias, Pražský filmový orchestr a Aneta Langerová. Přijďte k nám.
4: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
5: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. Bbik.cz. Specialista na kočárky a autosedačky.
8: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a laktózové trvanlivé mléko, litr s apkou za 17,90. Albert.
9: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
10: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
11: Aha.
10: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
11: A co SSB?
10: SSB? Co je SSB?
11: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
10: A to je nějaká nová investice?
11: To je stavební spoření od Buřinky.
10: Aha, a kde se to dá stáhnout?
11: No normálně v Georgii.
12: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
13: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
14: Hele, vyšla nová kaplinka.
15: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
14: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
15: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
14: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
16: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
17: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
16: A co já?
17: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
18: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

0: Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
1: Hit Radio Nord Music.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Henderson, Rudimental, Alibi, hit, který mu to sluší nejvíc za volantem. A s vámi páteční hit Radio North Music.
1: Tak navrch jedno varování, nespěchejte. Přátelé, opakuje se nám to tady prakticky každý týden. Kdykoliv nám vypukne volno, tak si ho hned na úvod zkazíme nějakou bouračkou a i v tuto chvíli se docela dost bourá na severu Čech.
0: Máme plný ruce práce, aktuálně Chomutov, taky Zabrušany na Teplicku, Roudnice nad Labem a nebo třeba Podbořany. To je výčet toho, co se aktuálně teď děje a co dáváme dohromady pro vás už za chvilku do dopravního servisu.
1: Tak podrobnosti za moment, počkejte si na ně, ale hlavně nohu z plynu v pohodě, ten víkend vám neuteče.
0: No, on potom uteče.
1: Až pak.
0: Až pak.

0: hodin, s vámi páteční hit Radio Nord Music, krásné odpoledne. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech, jenom připomínám, opět nehodu v Chomutově v Březenecké ulici, máme tam v sobě osobní auto a trolejbus, míříme taky do Zabrušan na Teplicku, kde máme nehodu dvou osobních aut. Pozor taky na Lounsku, připomínám sraženého chodce v Podbořanech a bouráme taky v Roudnici nad Labem v ulicích Hakenova a Michálkova. Tak šťastnou cestu při pátku. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kilogram. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90 a podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
6: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Vláda zřejmě bude moci navyšovat výdaje na obranu nad schválené výdajové rámce rozpočtu až do roku 2036. Výdaje nad 2% HDP se nebudou započítávat do schválených výdajových rozpočtových rámců. Prodloužení této výjimky dnes schválila sněmovna. V Beskydech bude od sobotního do pondělního rána vydatně pršet. Během 2 dnů může spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Od neděle se může zvýšit odtok vody z krajiny. Výstrahu dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav, který ji dál bude upřesňovat. Český zpěvák Daniel Žižka postoupil do finále 70. ročníku mezinárodní písňové soutěže Eurovize. Ve druhém semifinále, jež se konalo ve čtvrtek večer, zaujal porotu i mezinárodní diváky svou písní Crossroads. Do sobotního finále se probojoval se zástupci dalších 9 zemí. No a zpráva Krkonošského národního parku rozšiřuje svůj kamerový systém. Ten pomáhá kontrolovat dodržování pravidel pro vjezdy a chránit jeho nejcennější oblasti, jak potvrzuje mluvčí zprávy parku Radek Drahný.
7: Pohyb motorových vozidel po horách byl extrémní, tak už přes 2,5 roku provozujeme telematický kamerový systém. Pokud zjistíme, že někdo takto vyjel do národního parku bez zákonného důvodu, tedy nelegálně, tak potom mu hrozí sankce. Ta se zpravidla pohybuje kolem 10 000 korun.
6: V provozu je teď 10 kamer, zejména ve středních a východních Krkonoších. Do 2 let mají přibýt další.
8: Proměnlivá oblačnost, takhle nějak vypadá pátek na severu Čech. Chvilku sluníčko, chvilku mraky. Už jenom ojedinělé by mělo někde sprchnout nebo zabouřit, jinak se počasí uklidnilo a na teploměrech 13 až 17. No a víkend, sobota, neděle, zkrátka dobře volníčko, to bude prakticky stejný. Chvilku zataženo, chvilku roztaženo a 14 až 18.
4: Hit Radio Nord Music.
0: Ergo, to se máme na co těšit na ten víkend, viď?
8: To bude volníčko. S váma Padla na Hit Radio Nord Music a jedeme dál.

0: odpolední show padla.
1: Představte si, že v Lounech se nikdo nehlásí k bavoráku za 2 miliony.
0: Bavorák, ale za opravdu 2 miliony, to je prostě auto, to není auto, to je dělo, to je skoro tank. A nikdo nic, je tam odstavený, teď.
1: Nevím, jestli ho ten majitel nevidí, přehlíží, nevšim si. Zkrátka dobře, už nějakou dobu stojí v ulici Cukrovarská zahrada. A protože na sobě nemá registrační značky, tak vlastně nemá co na silnici dělat. Takže to auto by se mělo odstranit, ale on se k tomu nikdo nemá, on se k němu prostě nikdo nehlásí, každý dělá, to není moje.
0: Co je na tom úplně pikantní, tak je to fakt kousek od sídla policie České republiky. Tak to jako nevím už, jako tam prostě...
1: No aby ho měli na očích, aby ho zatím hlídali.
0: Jo, víš? Takhle, asi jo, ale zase pod svícnem největší tma, víš co?
1: To je taky pravda. Každopádně samozřejmě následuje výzva k odstranění vozidla, když tam nemá co dělat. Ta platí 2 měsíce. A když do 2 měsíců majitel to auto neodstraní, tak ho dají prostě Louny pryč.
0: Kam dají auto za 2 mega?
1: Taky mě zajímalo, ke komu.
0: Ke komu ho zaparkujou?
1: Jako zbytečně tam... zas bude zabírat místo někde jinde. Jestli nás v Lounech poslouchají, prosím vás, já bych s tím autem zatím jezdil.
0: Klidně. Hele, a víš co, my si můžeme tam to nějak jako polepit, dáme tam Hit Radio North Music na to. No, my se poradíme.
1: My vám ho protáhneme, aby zatím nechátralo.

0: náma teda opravdu utíká ten čas. Miraj, vedle tebe usínám, páteční hit Radio Nord Music, no a máme už čtvrt na šest pryč.
1: A jestli dobře slyšíme, tak právě teď na severu Čech bouchá šampaňský, lítaj špunty a začínají oslavy, protože vaše ratolesti se dostali na ty střední školy.
0: A my vám gratulujeme.
1: Dobře to dopadlo, přijímačky jsou zveřejněny od dnešního rána a zatímco kolem sebe slyším známý, kterých se to týkalo, tak každý se dostal.
0: Protože letošní úspěšnost, pravda, byla o něco vyšší než ta loňská.
1: Opravdu?
0: Mm-hmm. Aspoň no, to teda psali.
1: Čím mladší, tím chytřejší.
0: No, anebo tím menší nároky.
1: Tak dneska můžete slavit do aleluja, protože o víkendu to dospíte.
0: Přesně, tak veliká gratulace i samozřejmě těm, kterým dopadly dobře didaťáky. Tak.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Ještě tady máme hlasovku od Tomáše.
4: Já když jsem se seznámil se svojí teďkon ex ženou, tak oni bydleli přízemí v takovém baráčku, no a já jsem tam byl samozřejmě na noc, že jo, takže juchuchu, hechechu, chachacha, noční, no,
3: noční.
4: A potom v kránu jsem začal tam to jako zdrhat mize nebo opouštět prostor, jak to ty chlapi dělají, že jo, a zrovna jsem vpadnul ve 4 ráno do náruče jímu otci,
3: yes,
4: který se tak zděsil, že začal po mně střílet.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
6: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu, nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě, až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termíny na www.bistroustí.cz.
7: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
8: No včera bylo pozdě.
9: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
10: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
11: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
10: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
12: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
13: Ústečtí fotbalisté mají na jaře skvělou formu a chtějí si ji udržet až do konce. FK Viagem Ústí nad Labem versus SK Slavia Praha B. Další bitva, kterou hostí Ústecký městský stadion v sobotu 16. května od 17 hodin. Přijďte fandit. Ústí proti Bčku Slavie. Fotbal, na který vás zve mediální partner Severočechu, Hit Radio Nord Music.
14: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
15: A tava!
16: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
16: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
17: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
18: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 100 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
20: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
21: Nákupy v online shop CZ.
22: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
21: www.onlineshop.cz.
23: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

0: jako mám rutím kouzelného proutku. A máme skoro po šichtě, čověče. Půl šestý pryč, pátek, celý ten náročný týden máme za sebou. No a s vámi stále Hit Radio Nord Music.
1: Neboli i nám za chvilku začíná Mejdan, který u vás asi vypuknul, tak aby jsme k tomu Mejdanu měli taky ty správný hity, tak od 18.00 zase ty nejpecky 80. 90. a milénia.
0: To jsou vysloveně náboje tentokrát. Já jsem pro vás připravila takový malinkatý výčet toho, co se dneska večer zahraje. A volila jsem jak jinak než prostě páteční tancovačky. Ale začneme tak jako z lehounka. Z lehounka, rozcvičkou.
1: To je takový, a to je ten, tancovačka.
0: Je, ale takový ten jenom krok sun krok, jo. Jak ještě jako koukáš kolem sebe, jestli na tebe někdo nekouká na té diskotéce. Takže DJ Bobon, ale pak to rozjedeme.
1: Už máš v sobě jednoho panáka.
0: Přesně, já už je to trošku jedno.
1: Tak, trněte si všichni nohou, já pařím.
0: No a kamarádi, po druhém třetím panáku, to už je prostě vysloveně vražda na tanečním parketu. Chlapče, to bude dneska večer, to bude večírek.
1: No ale jediný je zítra Radio Nord Music. Musíte zůstat s náma, protože od 18.00 vám servírujeme právě tyhle pecky v Hit Radio Classic.
0: No tak namastěte svaly, kamarádi naši. Ať co dneska večer můžete pořádně rozjet. No a přidáváme něco navíc od začátku do konce. Safri Duo, Hit Radio Nord Music.

0: To byl Luis Capaldi, hlas jako zvon na Survive na pátečním Hit Radio Nord Music.
1: A komu kručí v žaludku, je čas večeře, tak pro vás máme naprosto originální tip, který nikde jinde nenajdete. Přátelé, na severu Čech se otevřela českoromská restaurace.
0: Ty blaho, ale tak to je první svého druhu, tuším.
1: Tak kde jinde než na severu Čech, že jo?
0: Ano, možná ještě Karviná, možná.
1: Ale tam jí nemají.
0: Tam jí nemají, ano.
1: Máme jí my, možná někde v Praze se najde ještě nějaká, každopádně je to neuvěřitelný unikát a skoro mě láká si to jet vyzkoušet.
0: Kde to je? Kde to najdeme?
1: Je to v Mostě, jmenuje se to U tří holek, protože pan majitel má tři dcery.
0: To je dobrý.
1: A bylo by blbý pojmenovat to jenom po jedný, ty dvě by žádlili. Tak to rovnou pojmenoval U tří holek a opravdu tahle restaurace nabízí klasický český i klasický romský jídla. Takže tam je gulášovka, jasně, svíčková, prostě to, co máme ve zvyku a rádi, ale pak tam mají třeba taky holubky.
0: Holubky. Víš,
1: co jsou to holubky?
0: Ježíš Maria, to je u nás taky, no, z východního Slovenska babička to vždycky dělala.
1: Ty to znáš, jo?
0: Ježíš, holubky. To jsou takový ty listy.
1: Ano, zelný závitky.
0: Tak zelný, ano, plněný.
1: Tak to já slyšel poprvé v životě.
0: No.
1: A nebo tam dělají goju.
0: Tak to zase neznám já.
1: Přátelé, goja, to je střevo plněný bramborovým těstem.
0: Jako já, jo.
1: Když půjdeš okolo, tak tě využijou. Každopádně mají tam opravdu pestrou nabídku, jak tý český, tak tý romský kuchyně. A kdo přijde, ať si dá, na co má chuť.
0: No, člověče, dal si mi docela slidničku.
1: No, tak uvidíme, jak jim to bude klapat a jak dlouho vydržej. Třeba se i na Vánoce dočkáme kapra na černo.
2: Já z tebe snad vykvetu.
3: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti, rybičky a je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti, rybičky a já si odpočinu ve Valdiviánské.

0: nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní krmivo Royal Canin pro kočky 10 kg jen za 1881 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2090 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
3: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
4: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
3: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Most ožije chutěmi. V sobotu 16. května slaví Central 18. velkolepým food festivalem. Užijte si světový street food, lollipops i další hudební nálož. S aplikací Můj Central vás čekají dárky a překvapení. Slavíme od 10 na prvním náměstí. Central Most. Žijeme s vámi.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
9: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
10: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Ústečtí fotbalisté mají na jaře skvělou formu a chtějí si ji udržet až do konce. FK Viagem Ústí nad Labem versus SK Slavia Praha B. Další bitva, kterou hostí Ústecký městský stadion v sobotu 16. května od 17 hodin. Přijďte fandit. Ústí proti Bčku Slavie. Fotbal, na který vás zve mediální partner Severočechu, je Radio Nord Music.
12: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
13: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice, vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
14: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
15: Co?
14: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
15: Proto.
14: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
16: Hit Radio Nord Music.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: na pátečním hitrádiu Nord Music, 17 hodin a 53 minutek.
1: To je konec, přátelé. Víc toho pro vás nemáme, takže i padla má od teďka padla a jdem si užívat víkend.
0: Tady. Tak to je konec, přátelé.
1: Tak zase po víkendu ve 3 na hitrádiu Nord Music. Ahoj.
0: Ahoj.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: trenirkarna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: trenirkarna.cz.
5: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hi, I'm Lenny Kravitz.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Bude 18 hodin. Krátké zprávy s Dominikem Šmauzem. Hezký podvečer. Muž podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy zalil vzácnou relikvii do betonu. Chtěli pohřbít, prý mu vadilo vystavování v kostele. Hrozí mu až 8 let vězení. Restaurátoři se pokusí lebku z betonu vyjmout. Pokud bude opět vystavená, pak by to podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla mělo být už jen za neprůstřelným sklem a s elektronickým zabezpečením napojeným na policii. Opoziční strany počítají s tím, že u ústavního soudu napadnou novelu o veřejných rozpočtech, kterou dnes prosadila vládní koalice. Na společné tiskové konferenci zástupci ODS, STAN, Pirátů, Lidovců a TOP 09 kritizovali obsah zákona i proceduru jeho schvalování. Strany se obávají, že novela rozvolní pravidla rozpočtové odpovědnosti, umožní vládě nekontrolovatelné utrácení a nebezpečný růst státního dluhu. Ministryně financí Alena Schillerová to odmítá. Policie v Hradci Králové bude v neděli kvůli fotbalovému zápasu mezi Hradcem a Pražskou Slaví v pohotovosti. Na dohled nad veřejným pořádkem nasadí zvýšený počet lidí. Utkání předposledního kola prvoligové nadstavby se bude na Malšovickém stadionu hrát od 18 hodin. Od 17 hodin. Ve Švýcarsku začíná hokejové mistrovství světa. Do akce dnes půjde i český tým. Ve skupině B ve Friburgu nastoupí proti Dánsku. Zápas začne ve 20:20. Další utkání budou naši hokejisté hrát zítra večer se Slovinskem.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
8: Zítra počítejte s občasným deštěm, ojediněle se mohou objevit bouřky, v severozápadní polovině Čech budou přehánky jen výjimečně. Později odpoledne a k večeru má déšť postupně ustávat, kromě východu Moravy a Slezska. Nejvyšší teploty od 9 do 16 stupňů.
9: Dobrý večer, je pátek, s vámi Lea, tak odstartujeme ten páteční večer, zítra sporu budeme i vstávat, každopádně teď už Hit Radio Classic, nejlepší hity 80. 90. let až po milénium. Startují právě teď s YouTube a Beautiful Day, jdeme na to.

říkám 80ky, jak vyšité. Hezký dobrý večer. Hit Radio Classic v plném proudu s vámi, Leona. Tak jaký máte pátek? Zítra sobota, neděle, volníčko. Dneska budeme držet samozřejmě všechny pěstičky na hokeji. Doufám, že už máte rezervaci někam do hospůdky. Dát si něco zlatavýho, studenýho, napěněnýho k pitivu. Tak dejte vědět, co děláte. Možná někdo jedete z práce, někdo už jste doma a někoho čeká noční šichta. Každopádně to nejlepší z 80. 90. až po milénium bude následovat až do 21. hodiny. Před námi Crowded House a nebo tahle skvělá pecka. Je pátek! Hezký večer!

Krásný dobrý večer, pátek 15. květen. Doufám, že se máte krásně podle toho, co píšete. Tak většina z vás už máte padla v práci a těšíte se domů, že si odpočinete, dáte nohy nahoru, něco dobrého k jídlu a k pití a budete si užívat takové té předvíkendové pohodičky, někdo večer na hokej, někdo za písničkou. Tak ať už budete dělat cokoliv, pokud možno zůstaňte s námi, protože vám budeme hrát do 21. ty nejlepší hity 80. 90. let. Za moment třeba tohle. Tina Turner, Eros Ramazzotti, Cosa della Vita. Tohle a ještě mnohem více skvělé muziky. Tak hezký večer s Hit Rádiem.

0: s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku. CZ.
2: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
3: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na Poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
6: Ústečtí fotbalisté mají na jaře skvělou formu a chtějí si ji udržet až do konce. FK Viagem Ústí nad Labem versus SK Slavia Praha B. Další bitva, kterou hostí Ústecký městský stadion v sobotu 16. května od 17 hodin. Přijďte fandit. Ústí proti Bčku Slavie. Fotbal, na který vás zve mediální partner Severočechu, Hit Radio Nord Music.
7: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
8: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější. Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinsa na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

VŠP Hvězdnej pták. I tohle vám hrajeme v rámci Hitrádia Klasik. Mějte krásný páteční večer. Před námi Tony Basil a jeho Miki, anebo MC Sar a taky Real McCoy. Taková typická devadesátková věc. To se k tomu pátku hodí, pokud se chystáte někam za písničkou hodit bokem doprava, doleva, prostě vytancovat se z toho celého pracovního týdne, tak tahle pecka je prostě skvělá. Tak ať už budete dělat cokoliv, hlavně ať vám je dobře, máte dobrou náladu, užijte si pátek, sobotu, neděli a poslouchejte Hit Radio. Hezký večer.

0: Krásný dobrý večer, Tony Basil, Mickey, to taky máme rádi, 80ky milujeme, za chviličku Bryan Adams, Britney Spears nebo Bobby Brown. Tohle a ještě mnohem více muziky, tak já doufám, že máte parádní pátek. Zítra na někoho z vás čeká hit, který vás rozseká. Sekačka na někoho bude čekat, na vaši zahrádku a taky narozeninová ruleta. Bude toho spousty, tak rozhodně. Víkend je nejlepší s Hitrádiem.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Nejlepší a největší výběr. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás.

0: stavět společně. www.skostek.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
0: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitrea. Inspirace srdcem.
5: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinza na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků.
6: Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů.
5: Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
7: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.

0: Kina www.levnězčiny.cz. Ústečtí fotbalisté mají na jaře skvělou formu a chtějí si ji udržet až do konce. FK Viagem Ústí nad Labem versus SK Slavia Praha B. Další bitva, kterou hostí Ústecký městský stadion v sobotu 16. května od 17 hodin. Přijďte fandit. Ústí proti Bčku Slavie. Fotbal, na který vás zve mediální partner Severočechu, Hit Radio Nord Music.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio. Trap.

0: Ústečtí fotbalisté mají na jaře skvělou formu a chtějí si ji udržet až do konce. FK Viagem Ústí nad Labem versus SK Slavia Praha B. Další bitva, kterou hostí Ústecký městský stadion v sobotu 16. května od 17 hodin. Přijďte fandit. Ústí proti Bčku Slavie. Fotbal, na který vás zve mediální partner Severočechu, Hit Radio Nord Music.
1: Já z tebe snad vykvetu.
2: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti, rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
3: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
5: I'm Ariana Grande.
6: It's Hozier.
7: Pokračujeme, nezastavujeme nejlepší hity 80. 90. až po milénium. Tak teď Everybody a DJ Bobo.

Somebody's watching me, posloucháte Hit Radio 8 minutek po 19. hodině. Hezký dobrý večer. Před námi Pink, Don't Let Me Get Me a taky si dáme tuhle neskutečnou pecku. Do éteru Hit Radio Classic dnešní večer přichází Aháči. Skupina Aha, Crying in the Rain, stará věc, skvělá pecka, rádi posloucháme, dlouho se neslyšela, tak já doufám, že fanouškům Aháčů uděláme radost, a to právě teď.

0: Krásný dobrý večer, Pink Don't Let Me Get Me, dozní vás Eteru Hit Rádia. S vámi taky Lea. My spolu vlastně budeme usínat a zítra spolu budeme i vstávat. Každopádně napsala nám posluchačka Silvie, která je právě teď na cestě z Pardubic. Ahoj Leonko, moc ráda tě poslouchám, vždycky mi zlepšíš náladu a váš playlist je prostě super, když hrajete tyhle osmdesátky, devadesátky. Měla jsem celé dva dny školení, úplně jsem celá bolavá a mám pocit, že jenom voda mě udrží nad vodou. Nemáš tam náhodou, Joža Ráže, voda, čo ma drží nad vodou? Díky moc, jste super, moc ráda vás poslouchám, Silvie. Tak Silvinko, normálně, kdyby si dneska vsadila sportku, tak vyhraješ, doufám, že by si se rozdělila, protože shodou okolností Joža Ráže tady mám, tak bude jenom a jenom pro tebe, jo? Voda, čo ma drží nad vodou, za necelé 4 minutky z éteru Hit Rádia letí přímo k vám. Hit Rádio.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hubičku. CZ.
3: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
4: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
5: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
6: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
8: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.

Jimmy Nail, před námi London Boys a taky Jamelia a Superstar. Páteční večer 15.5. Hezký dobrý den. 7:03 posloucháte Hit Radio Classic. To jsou ty nejlepší pecky 80. 90. Každopádně rodičové všech studentů, deváťáků, kteří dneska se dozvěděli výsledky přijímacích testů, gratulace obrovská, patří mezi vás, protože i můj syn se dostal na vysněnou školu, takže jsem strašně ráda a jsem taková ta pyšná matka dneska. Tak souzním s vámi, užívám si to s vámi, protože je mi jasný, že ve většině domácnostech, kde máte deváťáky, tak oslavujete a komu to nevyšlo, nic se neděje, budou druhá kola, všichni to zvládnou a já doufám, že všichni budou v naprostý pohodě. Teď už Superstar Jamelia a nebo

0: Máte i vy takový ten hit, který vám okamžitě zlepší náladu? Nebo máte hit, který vás vždycky, jak se říká, rozseká? Ať už je to zamilovaný slaďák nebo taneční pecka, která vás roztančí, rozespívá. Tak mrkněte na web hitradio.cz. Máme tam soutěž. Zajímavou soutěž. Hit, který vás rozseká a můžete vyhrát sekačku na tu vaši zahrádku. Zítra i v neděli někomu z vás uděláme velkou radost. Taky bude narozeninová ruleta. Spousty skvělé muziky, dobré nálady. Však už to znáte, protože ten nejlepší víkend je z éteru Hitradia. Za chviličku Madonna a spousty dalších skvělých osmdesátkových a devadesátkových hitů.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis.

0: zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Paskuči v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
1: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.

0: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Ústečtí fotbalisté mají na jaře skvělou formu a chtějí si ji udržet až do konce. FK Viagem Ústí nad Labem versus SK Slavia Praha B. Další bitva, kterou hostí Ústecký městský stadion v sobotu 16. května od 17 hodin. Přijďte fandit. Ústí proti Bčku Slavie. Fotbal, na který vás zve mediální partner Severočechu, je Radio Nord Music.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio Nord Music.
5: Zlepši si náladu.

bude dobře, domů nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá. Duna!

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Kdy mám objednat ty firemní trička?
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
3: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
4: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
3: Kouzelné prostředí vinařství Johan V. Třebíhlice. Tu atmosféru musíte zažít.
4: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
3: Tak na viděnou na hudbě na vinicích. Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.

0: teď vás potřebujeme na stínadlech.
1: FK Teplice versus FK Dukla Praha. V sobotu 16. května od 17 hodin v Teplické aréně na stínadlech.
0: Před utkáním začíná v 15 hodin fanzóna pro děti i dospělé. Na fotbal do Teplic vás zve mediální partner klubu Hit Radio Nord Music.
2: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

0: čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
1: A tava!
2: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
3: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
4: Hit Radio. Hit Radio.

Hit Radio Nord Music. Tohle vám hrajeme nově.

0: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio North Music.
1: Zlepši si náladu.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.